Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu můžu.

byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: Spin Radio. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
1: Nově tu vysíláme na 985 FM.
0: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
2: Radio Spin je jediný

Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

čau. Teďkon Míře spotrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

Přitom se vám říkají, že beru drogy, přitom mě vůbec neznají. Nevědí, jaký jsem, nevědí, jaký je můj vztah k muzice. Můj vztah k muzice je velice vřelý, ok? Velmi. Já miluju muziku, miluju. Ok, proto tancuju, když jsem v klubu.

0: Golden Talk.
1: Jako ne, to jsem já. To jsem já. Mm-hmm. A vlastně on na základě tohohle začal teprve dělat ten beat. Mm-hmm. Vytvářet BPM a vytvářet právě tu melodii. Což je jako taky věc, co se neděje, to jsem vlastně asi nikdy ani neudělal. Legendární vrznutí židlí, mm-hmm. kde jako Vič vrzal židlí a někdo v chatu teda si myslím, že napsal, že to by se mohlo použít do tracku a my jsme to začali okamžitě procesovat. A Máňa to tam zakomponoval. A pak ještě jako Viče napadlo, což mě jako pomohlo hodně na flow switch, že on prostě vzal žvičku a začal do stativu s kamerou prostě cinkat. Uh-huh. A úplně dal to do půlky jako sloky a najednou i díky tomu jsem změnil flow.
2: Maniak svým novým projektem přepsal dějiny rapu. V živém streamu vydal svoje aktuální album. Dneska večer to kompletně probereme ve Spin Talku. Těší se na tebe Maniak a Roman Jakub.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spina.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s dabou.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Radio Spin je jediný radio.

0: Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hip-paráda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru rádia Spin.
1: Přeju ti pohodový večer, máme tady další červencový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Nobodym a Kellynem a jejich trackem Krejčí, věnovaný kapitánovi naší fotbalové reprezentace. S koncem fotbalového mistráku už se loučí ale i tahle pecka. No a rozloučíme se i s Pragoholikem a jeho trackem Halo tady Prago ze stejnojmenné desky. Příjemnej, vtipnej track. Dneska už se s ním ale taky loučíme.
2: Halo, tady Prago, kdo to volá, cože tágo, prej se tím zastechal bágl, výraz jako Jirka Mádl.
1: No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je track od Vesny, dívčí skupina, která tak jako dává folklorní hudbě novej moderní kabátek. Zase úplně něco jiného tady na naší scéně. Spojili se tady i s Benem Kristovao a je to opravdu parádní věc. Posledně to byla 12, dneska už je to jenom 1 pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: Je PTK s trackem Kenpachi a Yachiru z Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem zakončil jeho Karakoram etapu, jeho nejúspěšnější deska, co se čísel týče. PTK nejen v tomhle tracku, ale v celém tom Karakoram albu dává spoustu odkazů na videohry, anime. No a já jsem zvědavej, kam povedou jeho hudební kroky dál. 11. Tady máme track Drogstars, titulní track nejnovější desky od Řezníka HDS. Tahle deska už je venku a je nadupaná bangrama, taky zajímavýma hostama. Vypíchnu třeba track s Jankem Ledeckým, spojení Řezník a Janek Ledecký. To na mojí bingo kartičce rozhodně nebylo.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: Hits. Místo desátý.
1: Můj styl je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou makama. Tvořím jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drumzy nechápu zvládnout, to je těžký jako Dark Souls. Starnout neumím, furt mám bar stop, máš proti mě něco, můžeš mě stáhnout. Můj styl je hard jako hardcore, chodící

0: Spin. Desátý místo, tady máme track Hardest ze Smekova novýho alba Smek One. Název tracku tady mluví sám za sebe, je to fakt tvrdá pecka. Smekovi se prostě jeho skills na mikrofonu nedají upřít.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku, ta je od Hardtricka. Hardtricko už nějaký ten pátek dozadu vydal desku Focus a my tu z tohohle alba máme track Dostaň mě pryč, kde se pro mě dost nečekaně objevil i Buka. Takže jdeme rovnou na to, první dnešní novinka, Dostaň mě pryč.

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: C je tenhle týden opět Rook s trackem Než to bylo cool. Rook už je ostřílený MC tady na naší scéně. Jeho studio sessions s Painem, Breichusem, Buttersem jsou legendární. My máme tady ale jeho věc, teda věc z jeho první solo desky, kterou vydal začátkem tohodle roku. Osmička, tu bere track Kapitál od Robina Zuta, první single po jeho desce Majitel. Hodně chytlavej refrén, taky super bars, inspirovaný jak jinak než jeho městem Ústím nad Labem, takže si to jdeme společně užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

ti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil bra. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co smrupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: podej mi mic, budu rapovat. Za mý lidi, za mý lidi. Slovo je základ rapu, nebudu nikoho šidit.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Sedmý místo, tady si slyšel Filipa Konvalinku, Spio Squad a Podmas od DJ Fejta na tracku Co se děje. Track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boombapovýho soundu, takže všichni milovníci oldschoolu jsou určitě nadšený, že takhle starý sound se vrací, a to takhle ve fresh kabátku.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
2: A máme tady taky dnešní druhou novinku, ta je od Mata 213, track Smutný oči, kde se spojil i s dalšíma interpretama z téhle takový alternativní scény, a to konkrétně s Viktorem Kalem a Marie April. Takže si to jdeme vychutnat. Druhá dnešní novinka.

Spin. Na šestém místě je Katana a Hey Broke Boy, super samplovačka tracku No Broke Boy, zkrátka letní pecka, který teda musím říct, že teplický Katana umí skvěle. Teď už pátý místo, tady je aktuálně jediná dívka v hitparádě, je to Sausen, raperka a tanečnice z Karlových Varů, za mě nejstriktnější raperka u nás, máme tu její track Wifi, vztahová, rázná věc,

0: Parada Spin Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, bere ho Nick Tendo a jeho nejnovější single Q a A. Nick tady trochu zaexperimentoval a pustil se do takového kytarového soundu, nafítuje tady Ven a je to fakt chytlavá pecka. Teď už bronzová pozice, tady jsou Praga Union s trackem Hledá se rým. Objevil se tady na featu taky Paulí Garant. Paulí několikrát v rozhovorech a taky v textech svých rapových zmínil, že Kato byl jedna z inspirací pro to, aby on sám začal tvořit hudbu, takže slyšet je teď vlastně na jednom tracku je opravdu silný moment.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 3.

Na pozice tady máme novinku z minula, je to Robin Zoot a jeho track Kdo 2, pokračování jedničky, která se objevila na albu Ponia. Je to opět dost crazy track, Robin se tady může opravdu utrhnout a kdo jiný by se na takovejhle track hodil víc jak Buka. No a teď už tady máme vítěze, tím se i tentokrát stává Izomandias s trackem A mám rád. Track z jeho desky Exit u palice, která válcuje streamovací platformy. Na tomhle tracku je i Ektor, takže já gratuluju, my si to jdeme společně užít. Hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

tom naladím Radio Spin ve tvých uších, s tebou je Krištof, dobrý dopopřeju. Máme tu konečně sobotu, hejojo, sobota, sobotička, tak já doufám, že si ji zatím užíváš aspoň stejně tak jako já. Svátek má Jakub. A já jsem si myslel, že jich bude tak kolem jako 30-40, ale prosím pěkně, já jsem to hledal a Jakubů je v České republice 108 tisíc. To znamená, že každému jednomu přeju všechno nej, aspoň takhle teda skrz éter, protože osobně bych to asi úplně nedal. No a ty, pokud nějakýho znáš, tak mu třeba můžeš za chvilku po výzvě nechat zahrát nějakou pecku na přání a zpříjemnit mu tak vstávačku, práci, vlastně cokoliv. Sobota znamená taky hudební víkend, takže si dvakrát za hoďku pustíme tematický songy, dáme si taky průlet zprávama ze světa, prostě je toho dost, jo, není to ráno, uděláme si to tady tak hezký, takže počkej si úplně na všechno a my se jdeme mrknout na počasíčko. Dneska budu mluvit ve zdrobnělinách, jo. Každopádně, co se počasí týče, tak to je zatím celkem příjemný. Po celé České republice průměrná teplota 16 stupňů Celsia. Na většině území máme jasno nebo skoro jasno, no a když se dívám, kam dneska polezou ty denní maxima, tak už tady vidím i ty třicítky, jo. A to hlavně teda v Praze, na Ústecku a obecně v... co to je, sever, jih, východ, západ, v západních Čechách, jsem se nemohl zorientovat. Na Moravě bude trošičku míň, kolem 6-27, ale i tak si myslím, že to bude celkem příjemný letní den. Radio Spin. Československý underground.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Stále posloucháš Radio Spin, no a já se tady za Majkem trošičku usmívám, protože jsem chtěl samozřejmě udělat seriózní vstup, jakože takový trošku radiožurnál. No ale plány mi tady překazil Michal, který ho mám rád. Michale, čus. A Michal nemluví. Jo, počkej. Takhle. Michale, zkus to znovu.
1: Dobré ráno.
0: Já, výborně, se. Už se slyšíme. Nazdar, já se zmášku špatný čudlík.
1: Radši mě utišil.
0: Pro jistotu. Abych vám to objasnil, tak Michael mi tady říkal vtipy of Ether, ale já mi bohužel jako úplně nemůžem říct, že jo. Maximálně, že bys to zacenzuroval, kámo.
1: Jedině, no.
0: Ale to nevím, jak by vyšlo. Hele, když tak mi to nahraješ do apky, nebo já si to potom nahraju a já to vycenzuruju sám a bude to.
1: No, ale to nebude ono, když vycenzuruješ ty hlavní slova.
0: No, to je pravda, ty jo. Ale tak víš co, bude takový hnutaj prostě. Lidi budou mít takovou poznávačku vtipu. Co tam tak asi bylo za slova?
1: Ano, ano.
0: Dobrá, Michale, tak co jsi vybral, co si zahrajem, komu to půjde, povídej.
1: Ale bude to PSH a písnička znova a bude to pro tebe do studia a pro všechny, kdo musí tenhle krásný sobotní den makat, jako my dva.
0: Pro ty, který musí znova a znova makat.
1: Přesně tak, znova a znova.
0: Yes.
1: A dalších 50 let znova a znova.
0: No, to je v pohodě, za 50 let si dáme důchod, neboj. Dobrý, PSAčka znova. Michaele, děkuju, letí to i za mnou, letí to i za tebou. Hele, užívej den, kámo, rád jsem tě slyšel a volej zase někdy, měj se.
1: Určitě, ahoj.
0: Čus.

Ladíš hudební víkend na rádiu Spin, no a tenhle víkend bude trošičku special, protože bude patřit ženám. Jo, těm ženám, který dokazují, že rap už dávno není jenom chlapská záležitost. A česká scéna si troufám říct, že nabízí silné osobnosti s nějakým vlastním stylem, s nějakým názorem, s nějakou energií. No a během tohoto víkendu se na ně samozřejmě podíváme. Já upřímně nerozlišuju rap podle toho, jestli rapuje žena nebo muž. Pro mě je důležitá ta kvalita. A myslím si, že první interpretku, kterou tu máme, že ta tu kvalitu celkem vyzařuje. Charlotte, kdo jiný? Tím jiným bychom tady měli taky začít, že jo? Charlotte bych řekl, že je jedna z nejvýraznějších tváří té české rapové scény, no a hlavně teda ženský rapové scény, chcete-li. Dáme si od ní písničku Marketing, to je jeden z jejich nejúspěšnějších singlů a Charlotte v něm s takovým ironickým nadhledem komentuje svět sociálních sítí, budování vlastní image a taky ten tlak na to neustále být vidět, že jo? Místy ten provokativní text ukazuje, jak tenká vlastně může být ta hranice mezi nějakou autenticitou a pečlivě vytvořeným obrazem o vás. Známe to všichni, prostě hodíte si na Instagram nějaký happy storíčko, ale přitom si doma brečíme do vany, jak Lucka Bílá v písni SMS. Další skladbou bude Forever Young, na tý hostuje Charlotte po boku Fosco Almy a na rozdíl od toho nabitýho marketingu je to spíš taková, jak to říct, intimnější, možná spíš melancholičtější track. A oba interpreti v něm potom přemýšlejí nad pomíjivostí mládí taky. Myslím, že něco, s čím se můžeme všichni totálně ztotožnit. Lehneme si hezky večer a říkáme si, ty za chvilku mi bude 30, ty jo, za chvilku mi bude 40. No, tak si to pojď tady se Charlottou trošku zesumírovat v hlavě.

Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se regionu týče, tak tady není žádná větší zdržovačka. Krom toho, pokud jdeš z Pelhřimova na Humpolec, tady si počkáš zhruba 7 minut a to kvůli nějakým pracem na silnicích. Co se nějakých krešů týče, tak jeden vidím v České Třebové na ulici Na Malíři, jeden kreš je hlášený taky v Hradci Králové na ulici Průmyslová, to je celkem dlouhá ulice, takže je to naproti náměstí 5. května. Když skočím na dálnice, tak 10 minut tě čeká na příjezdu do Brna po D1. Zároveň na D1 je hlášený i kreš, a to mezi kilometrem 135 a 137 ve směru Brno, takže opatrně i tam. Ale když se najdu na samotnou Prahu, tak tady se nic moc neděje, krom teda toho, že mírně stojí Wilsonovka za hlavním nádražím, ale to je taková klasika. Automotospin. Tvoje

0: Rádiu Spin.
1: Jdeme si dát další písničku na přání, která poletí za naším dalším spinnerem. Každopádně, my jsme tu celkem dlouho vybírali písničku, kterou bychom si mohli zahrát, protože přeci jenom jako nemáme tu všechno, anebo když to tu máme, tak je to prostě trošku zprostší, no a já to tady zahrát nemůžu. Ale nakonec jsme se usnesli na tom, že si dáme H16, no a co od nich?
2: Nemám stres. No určitě, tak všem darebákům na H4 do Ostrova.
1: Přesně, posíláme H16, písnička se jmenuje Nemaj stres do Ostrova. Chlapi, všichni, co posloucháte, nemajte stres, tohle letí přímo pro vás. Kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak mi můžeš poslat třeba nějakou voiceovku do naší apky, protože tu taky máme a je to úplně jednoduchý, kámo.

Transition. Posloucháš Radio Spin, Krištof za Majkem, sobota 25. července. Svátek má Jakub, takže ještě jednou všem Kubům všechno nejlepší. No a pojďme se podívat na ty zprávičky. Já jsem tady totiž včera našel takovou zprávu, který jsem si říkal, tyjo, když mi rodiče říkali, přestaň pořád čumět do toho telefonu, běž dělat něco pořádného, tak se možná trošku spletli, jo. Protože na Arizonské státní univerzitě nově otevřeli bakalářský obor zaměřený na tvorbu obsahu. Jinými slovy, učí vás tam vlastně ve třech letech, jak se stát tvůrcem videí na sociálních sítích nebo správným influencerem. Hele, nesoudím, jo, znám spoustu influencerů, některý i osobně a jsou fakt fajn, třeba koho mám hrozně rád poslední dobou, tak je JQPG, který má jakoby kanál na YouTubeku, říká si tam filozofie rapu, to pokud jako máte rádi rap, současný dění, obecně i historie rapu, tak se na to určitě podívejte, nebo Jirka vysvětluje věci, taky skvělý týpeček, má takový edukativní videa, u toho se strašně dobře usíná, by the way. Ne, že by to bylo tak nudný, jo, ale zpátky k té univerzitě. Studenti se tady budou učit natáčet videa, tvořit podcasty, budovat osobní značku i analyzovat data ze sociálních sítí. Jako jo, super, ale co na tom chcete studovat 3 roky, Hergot? Součástí studia je potom i strategie růstu na platformách jako TikTok nebo Instagram, taky crazy věc. No a bacha, závěrečná práce, jo, já jsem si říkal, tak to něco napíšou teda o tom, no, asi sociálních sítích nebo o tom kyberprostoru tady. Vůbec ne, protože studenti mají během semestru skutečně vybudovat to publikum a mají prostě prokázat ten nárůst sledujících. To znamená, že vlastně jejich cílem je stát se virálním za ty 3 roky. Mně to přijde crazy, že i tohle to se dá studovat. Každopádně, jestli vám někdo tvrdí, že celý den scrollujete zbytečně, tak bych se na něho jenom podíval a řekl mu, že hej, já dělám úkoly do příštího semestru, kámo. Jdeme se ještě mrknout na počasí, to vypadá naprosto fenomenálně. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 19 stupňů Celsia. Na většině území máme skoro jasno nebo polojasno. No a co se těch denních maxim týče, teď se to trošku aktualizovalo a vypadá to, že ta 30 nám tady padne skoro úplně všude, snad teda s výjimkou Ostravska, kde by mělo být trošičku chladněji, ale i tak 25 stupňů. Co to je? Léto, jak se patří.

0: aplikace.
1: Dohrál nám Ty Dolla Sign s Wizem Khalifou, písnička Location. Skvělá věc za mě, ale tak já jsem vyrůstal na elektronice, takže to můžu jenom takhle posoudit. Každopádně já jsem prošměnil naši apku a našel jsem tady voiceovku od Marcela.
2: Ahoj, nech tam prosím tě zahrát pro všechny spinery o něco od Delika, jestli to hrajete. Třeba všetko je OK a že zdravím Delika a celou jeho bandu. Čau, děkuju.
1: Za málo, taky zdravím Delika a celou jeho bandu na Slovensko. Každopádně, když jsem tady projížděl, tak jsem objevil, že od Delika tady toho tolik nemáme, což mi přijde škoda, protože bangry jako Zakázané ovoce nebo Terapia na bítě, tak to jsou věci, které mě hodně baví. A tak třeba jednou se tady jako objeví. Každopádně, našel jsem tady Delika a jeho song, který se jmenuje Motivačná skladba, to tady pustit můžu, takže to posílám jak tobě, Marceli, tak všem spinnerům, pořádně se namotivujte.
3: Počuješ ten beat, ako hrám Eagle, môžeš hodiť všetko bokom, veš, daj si pivo, alebo nie.

pojďte s náma na B. Jelibo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můžeš za to vždycky ty.

0: Další zastávkou našeho hudebního víkendu bude tentokrát Arleta. Jestli vám to jméno nic neříká, tak tyjo, možná se trošku nedivím, protože Arleta je hodně, ale hodně nedoceněná. Já si myslím, že by se zasloužila trošku víc spotlightu a víc pozornosti, proto jsem rád, že ji tady teďka zahrajem. Arleta to je reperka a dalo by se říct taky vizuální umělkyně. Možná si ji můžete pamatovat z roku 2021, protože tehdy si její tvorby všimnul Hugo Tox a společně tehdy vydali skladbu, myslím, že se jmenovala Kód, a ta pomohla tehdy Arletě aspoň trošku se dostat do širšího povědomí a ukázala taky ten její výrazný styl i ten odlišný přístup k rapu. Vy to sválně můžete nacítit, protože ona přinesla nebo přináší, protože pořád působí samozřejmě, vlastně takovou temnější estetiku a já její hudbu vnímám jako hodně, ale hodně artovou. Můžeme to spolu nacítit na skladbě Day by Day, to je písnička, kterou vytvořila společně s Bad Boyem Berlinem, a na takovým jemným, vzdušným, atmosférickým beatu a produkci stojí text o každodenním hledáním rovnováhy, pochybnostech a snaze se posouvat dál krůček za krokem. No a krůček za krokem si to Arleta prošlape i k tracku Corinthia, který si dáme jako druhej. Na tý spolupracovala s Matem 213 a ta skladba propojuje experimentální, asi až elektronickou produkci, nebál bych se říct, s rapem a vytváří takovou strašně zvláštní atmosféru. Mě schválně zajímá, co si o tom budeš myslet, takže pokud Arletu teďka uslyšíš poprvé, tak mi můžeš klidně napsat do apky, co si o tom myslíš a jestli bychom ji tady měli hrát víc, protože za mě určitě.
1: Hudební víkend a ženský rap. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak kreše jsou hlášený třeba v Olomouci na ulici Družební, v Mohelnici na Třebovské ulici nebo v Hradci Králové na náměstí 5. května. Tam lehký omezení v dopravě potrvají ještě asi hodinku. Jeden čerstvý kreš je hlášený i v Brně v Kamenické ulici. Zdržovačku pak můžeš čekat, pokud jdeš z Benešova do Prahy, tam si počkáš asi 20 minut. Co se dálnic týče, tak 10 minut si počkáš na příjezdu do Brna po D1. Zároveň je před Brnem hlášená i bouračka, a to na 185. kilometru právě ve směru Brno. No a pokud jdeš po D1 opačným směrem, tak si počkáš asi 10 minut na příjezdu do Prahy. Co se Prahy samotný týče, tady hodně stojí jižní spojka u Zahradního města, počítej tam zhruba se 20 minutami. Lehký zdržení čekej taky na ulici Štůrová na sídlišti Krč, tam je to kvůli nehodě. Kdyby cokoliv, číslo 210 32 30 30, kdybys věděl o nějaký bouračce nebo zdržovačce, určitě dej vědět.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili beef, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Show

0: Spin. Ta písnička, co právě dohrála, mi vždycky strašně zvedne náladu, protože je prostě crazy a v těch sluchátkách to zní ještě dvakrát tak líp. Každopádně jdeme se přesunout k dalšímu přání dnešního dne, který poletí přímo za Fráňou.
1: Čau, tady Fráňa. Zahraje mi prosím M.O.P. Anteap pro všechny, kdo mají Lazy Saturday Morning.
0: No.
1: Kečego.
0: Čego, jako kámo Fráňo, zníš jako, že máš takovej Lazy Saturday Morning. Takže jo, posíláme to tam pro všechny, kteří třeba právě vstávají, kteří si prostě dneska mohli přispat, aby to bylo líto všem, kteří dneska pracujou. Třeba mě vlastně.

0: Ve tvých uších sobota 25. července svátek slaví Jakub, ještě jednou všem Kubům všechno nejlepší. No a vzhledem k tomu, že dnešní počasí už zase tak trošku řve, hej, léto, 30 stupňů, tak si myslím, že je na čase se trošku podívat na Afterwork Summer Affair. Říkáš si, co to je? Afterwork Summer Affair, to jsem ještě tady neslyšel. Co by to tak mohlo být? Tak prosím pěkně, je to takový festáček, který probíhá na 13 zastávkách po celé České republice, a to různě ve městech, na zahrádkách, u vody, na promenádách, prostě všude, kde by se to správný léto mělo trávit a kde by se to správný léto mělo oslavovat. Na co se můžeš těšit, tak to je fajn hudba, o kterou se postará Mike Traffic OG, potom třeba Double J, Orion, Ners, Noir nebo Noir. My se pořád s Domem tady dohadujeme, tyjo, jak se to jeho jméno čte, a já jsem pořád za to, za tu francouzskou výslovnost, je to Noir, kámo, pokud ne, promiň, Noire, Noire, tak se ozvi a naprav to. A nebo taky Robos, takže o muziku máte postaráno. O co je taky postaráno, tak je i vynikající papáníčko, protože některé místa nabídnou i pop-upy s Džemenko a jiná třeba s Never Enough. Prostě každé to místo má něco speciálního, takže si určitě přijdeš na svoje. Celá ta tour už odstartovala a pár zastávek už máme za sebou. Každopádně, když se tady dívám na webovkách Rádia Spin, kde si můžeš i otevřít podrobnější rozpis zastávek, kdy i uvidíš, kdo tam zrovna teďka bude hrát, tak vidím, že nejbližší se bude odehrávat 28.8. a to v Teplicích. Je to zhruba za 3 dny. A tam třeba právě vás čeká ten pop-up s Džemenko. Následovat potom budou Karlovy Vary, Praha, Rakovník, Kolín a Hradec Králové, takže před náma ještě nějakých 5-6 zastávek. No a já tak přemýšlím, že bych se možná do té Prahy na to i podíval. Takže pokud teďka míříš do Teplic, teda jako ne zrovna teďka, jo, myslím toho 28., kdy to bude probíhat, tak mi klidně pošle nějakou fotečku do apky, protože já se potřebuju trošku nalákat. A nejlíp, když mi pošleš tu fotečku jídla, abych věděl, kolik prachů si mám připravit a kolik prachů tam zase projím, no. Jdeme rychlosti mrknout na to počasí, jak jsem říkal, to je poměrně letní. Co se nějakých aktuálních hodnot týče, tak po celé České republice máme průměrnou teplotu 22 stupňů Celsia, na většině území máme krásně polojasno nebo skoro jasno. No a když se dívám na ty denní maxima, opět se to trošičku aktualizovalo, tak se vyšplháme někam ke 30 stupňům Celsia. Trošičku chladněji bude na Moravě, a to hlavně na Ostravsku a na Zlínsku, tam mi to hlásí nějakých 26, ale co to je, 4 stupínky tam, 4, aspoň se vám tam bude dobře dýchat.
1: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.

0: jsme Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste

0: Spin. Další hoďka, a to znamená další komunikátor, a to znamená další písničky přímo na vaše přání. Já už mám Anet, která se mi dovolala chvilku zpátky, tak co si dáme?
1: Bude to od Viktora Šína Syndrom, yes. A bude to pro Alexe Pačeje Odolová a pro Francesca
0: Alasiho.
1: Mějte, čau.
0: Taky se měj, Anet. Děkuji ti moc za výběr songu, by the way, protože zrovna chvilku zpátky jsem si říkal, tyjo, Sheena bych si brutálně dal a Syndrom, to je přesně ta moje go-to písnička, takže pouštím to tam, jak pro tebe, tak pro kluky. Kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak třeba pošli nějakou voiceovku do mobilní apky.

0: Talk.
1: Jako ne, to jsem já. To jsem já. Mm-hmm. A vlastně on na základě tohodle začal teprve dělat ten beat. Mm-hmm. Vytvářet BPM a vytvářet právě tu melodii. Což je jako taky věc, co se neděje, to jsem vlastně asi nikdy ani neudělal.

0: legendární vrznutí židlí, kde jako Vič vrzal židlí a někdo v chatu teda si myslím, že napsal, že to by se mohlo použít do tracku a my jsme to začali okamžitě procesovat a Máňa to tam zakomponoval. A pak ještě jako Viče napadlo, což mě jako pomohlo hodně na flow switch, že on prostě vzal žvičku a začal do stativu s kamerou prostě cinkat. A úplně dal to do půlky jako sloky a najednou i díky tomu jsem změnil flow.
1: Maniak svým novým projektem přepsal dějiny rapu. V živém streamu vydal svoje aktuální album. Dneska večer to kompletně probereme ve Spin Talku. Těší se na tebe Maniak a Roman Jakub.

Další výraznou osobností našeho hudebního víkendu, který se zaměřuje na ženský rap, bude Marie April. To je mladá interpretka, která si získala pozornost díky své kombinaci alternativního popu, elektroniky, ale taky velmi osobního, emotivního projevu. Ve své tvorbě potom pracuje s křehkostí, s upřímností, zachycuje různé svoje pocity a zní to hodně fresh. I když to není úplně zaškatulkovatelný do kategorie rap, tak si myslím, že díky tomu, že se obklopuje lidma, který rap dělají, tak to tady můžeme úplně v pohodě zahrát. Dáme si skladbu Nezvládám, kterou Marie April vytvořila společně s Gufrau, to znamená další partičkou mladých lidí, kteří teďka bouchli. No a track působí jako otevřená zpověď o chvílích, kdy člověk úplně nestíhá držet krok sám se sebou ani s okolním světem. Místo teda velkých gest staví hlavně na autenticitě a na pocitu únavy, který zná každý. Prostě nezvládám být někde zavřený, známe to všichni. Druhou skladbou bude Smutný oči, kde se Marie April spojila s Viktorem Kalem, to je další jméno z té mladé generace, který se proslavuje čím dál víc. No a tahle píseň ukazuje její citlivější stránku. Místo energie a nadhledu se zaměřuje na takovou melancholičnost, vzpomínky, emoce, které zůstávají po některých vztazích nebo životních situacích. Já si myslím, že s oběma písničkama se můžeme úplně v klidu ztotožnit.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: jsi na mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči, nechceš něco po mně náhodou, tak nečekej, až ti slzy smočím.

0: chtějí úsměv jako světlo ve tmě, chtějí zpátek se neproberou.
1: Pusť tam něco jiného, prosím, ty ne.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se regionu týče, tak zdržovačku můžeš čekat, pokud jedeš z Pelhřimova na Humpoles, tam si počkáš asi 20 minut. Se 20 minutama počítej taky na výjezdu z Benešova na Prahu. Co se dálnic týče, 15 minut postojíš na příjezdu do Brna po D1. Zároveň je na D1 hlášená i bouračka, je to cca 136 km směr Brno. Svačinu a pevný nervy si potom kup někde na benzínce, pokud přijíždíš po D1 do Prahy, protože tam to stojí u Říčan úplně. Aktuálně se tam sekneš na 40 minut a to zpoždění čím dál tím víc narůstá. Co se samotný Prahy týče, 5 minut na pražském okruhu u Velkých Uchle, 5 minut taky na sjezdu z pražského okruhu na Beroun, a to díky kreši na 21. kilometru ve směru D1. 10 minut postojíš taky na jižní spojce u Zahradního Města nebo na Bilzonovce. Kreše jsou potom hlášený v Sobotecký ulici na Vinohradech, ve Štúrově ulici na sídlišti Krč a jeden taky na Mrkvičkově ulici na sídlišti Řepy.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Rádio, Rádio, Rádio,
1: Rádio Spin.

0: aplikace. Další hoďka se nám pomalu chýlí ke konci a to znamená jediný, že tu máme další místečko na vaše přáníčko, který tentokrát přišlo od...
1: Čau, tady Lukáš. Máme tak krásný den.
0: To jo.
1: To, kdybychom si zahráli de facto a no stress. A je to pro všechny, kdo je v práci a není v práci. Takže čus.
0: Čus, Luky. Díky moc pro všechny. Kdo je v práci a není v práci. To zní trošku jako jeden můj kámoš, který do práce chodí reálně jenom proto, aby se tam najedl v kantýně a jenom proto, aby potom 2 hodiny seděl někde bokem a scrolloval tam rýska a od toho je podle mě placený. Každopádně chápu, jak si to myslel. De facto žádnej stres letí vlastně úplně všem.

Dohrává nám House of Pain, ty posloucháš Radio Spin. Máme tu sobotu 25. července, svátek má Jakub, takže všem Kubičkům, Kubům, Kubem a nevím, jak je ještě další varianta tohoto jména. Prostě a jednoduše všechno nejlepší. No a co by to byl za vstup na konci hodiny, kdybychom se nepodívali tady se mnou na to, co se děje ve světě filmu. Já tu mám jednu zprávu, která teď brutálně rezonuje internetem, protože Johnny Depp je po letech stranou oficiálně zpátky na scéně a hlásí velkolepý návrat do Hollywoodu. Na Comic-Conu v San Diego to odpálil fakt jako ve velkém stylu. Na pódiu se zjevil přímo v kostýmu a do světa poslal první trailer na svůj novej film Ebenezer Vánoční koleda. Nebude to úplně nužná pohádka, jaký můžeme znát, jo? Nebude to úplně na dobrou noc před spaním. Režíruje to Ty West, to znamená, že nás čeká temnější, bláznivější, zběsilejší jízda, která podle těch prvních ukázek mi trošku připomíná tu energii Tima Burtona a toho bývalého Deppa, jak ho známe. Depp si tu střihne legendární postavu lakonce Ebenezera Scrooge a v pořádně uletěný masce se po jeho boku objeví i další těžký váhy, jako třeba Ian McKellen, který ho znáte jako Gandalfa nebo Magneta z X-Menu. Dokonce v tom traileru je i Rupert Grint, který ho znáte jako Rona Weasleyho z Harryho Pottera. Hele, za mě osobně Johnny Depp v tomhle ujetým Barton style módu nikdy nesklamal, takže já jsem na tuhle vizuální temně pohádkově laděnou jízdu extrémně zvědavý. Mega se těším, co to předvede. Když tak si zapište do kalendářů, že oficiální premča v kinech je naplánovaná na 12. listopadu 2026. No a jdem se podívat ještě na počasí. Počasí. To se pořád nijak extra nemění, ty teploty nám krásně stoupají. Aktuálně máme po celé České republice 23 stupňů Celsia, na většině území polojasno, někde dokonce i jasno. Co se nějakých denních maxim týče, tak vystoupají někam zhruba ke 30 stupňům, a to hlavně v Čechách. Na Moravě bude trošičku chladněji, ale je to fakt jenom o dva stupínky, takže užívejte léto.

0: Za dvě minutky máme pravý poledne, 12 hodin na Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: To je banger tenhle song.
1: Komunikátor na rádiu Spin.
0: Tak já jsem si tady off ether zatančil na Bad Bunnyho a na Monaco, no a potom jsem tady prošmědil apku a nakupili se mi tu přáníčka, abych zahrál něco od PTKčka. Třeba Ogi tady píše plst, pust tam, snad se tam nebude střílet od PTK. Nebo tady máme taky Davida.
2: Čau, tady David, chtěl bych pustit Rejmena od PTK. Čau.
0: Čau, kluci. Bohužel, já vás trošku zklamu, protože Rainmana jsem tady nenašel vůbec. A když jsem se díval na snad se tu nebude střílet, tak to mám bohužel označený, že to je nevypípaný. Takže jsem zvolil takzvaně safest option, hodil jsem tam jednoho starého dobrýho Big Stepra od PTK v remixu teda od Nobodyho Lisna, tak doufám, že vás potěším aspoň tím a veškeré stížnosti mi prosím můžete poslat taky do apky, jo? Díky. Ladíš,

0: Další zastávkou našeho hudebního víkendu bude Sousane. To je česká zpěvačka a reperka, která se na scéně pohybuje zhruba od roku 2020. Zajímavý na tom je, že předtím byla tanečnice, no a potom tak jako přetransformovala a zároveň ten tanec se občas objevuje i jako motiv na některý z jejich písniček. Já se přiznám, že Sousane jsem registroval ještě před tímto hudebním víkendem, ale nikdy jsem si ji nijak extrémně nejel, jsem tam jsem slyšel nějakou písničku, ale nijak extra jsem si to neuložil. Takže teď si od ní dáme písničku OMG, která mě teďka na první poslech celkem chytla. Je to skladba, na který se Sousane spojila s Rafaelem, slovenským to rapperem, a ten track je takový hodně energický a zároveň jsem u toho měl pocit, jako kdybych se projížděl károu někde po dálnici, jo, v noci, prostě o půlnoci se vracím z nějakého kšeftu s kámošem a tohle to by tam hrálo, myslím, že úplná ideálka. Druhou skladbou potom bude Wifi, ve který Sousane představuje takovou další stránku svého repertoáru. Píseň pracuje totiž s motivem vztahů. Ale to krásný na tom je, že my tady konečně máme ten průnik, ten průhled do toho, že někdo rapuje o vztazích a je to z druhé strany. Není to prostě rapper, který říká, jo, rozešla se se mnou holka, tehdy to bylo tak a tak. My prostě máme úplně unikátní pohled do toho, jak to vlastně ty holky cítí. Tak si to pojďte dát se mnou.
1: Hudební víkend a ženský rap. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se regionu týče, tak pokud vyjíždíš z Pelhřimova na Humpoles, tak se přímý cestě radši úplně obloukem vyhni, protože tam se sekneš teďka momentálně zhruba na 40 minut. Co se dálnic týče, tak začnu na D2, protože už po jednom kilometru směr Brno je hlášená bouračka dvou aut a momentálně se tam sekneš na 8 minut. Zároveň je na D1 hlášená bouračka na 63. kilometru směr Praha, díky tomu tam taky 15 minut postojíš. Pokud přijíždíš po D1 do Prahy, tak tam to stojí u Říčan asi na 20 minut. No a co se samotný Prahy týče, 5 minut na pražském okruhu u Velkých Uchle, 7 minut na sjezdu z pražského okruhu na Berouna, 10 minut postojíš taky na jižní spojce u Zahradního města nebo i na Vilzonovce, která se ale pomaličku čistí, takže už by to mohlo být i fresh. Kreše jsou pak hlášený na Příkopech u náměstí Repu, na Sobotecké ulici na Vinohradech, ve Štúrově ulici na sídlišti Krč a na Mrkvičkově ulici na sídlišti Řepy. To je.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: rádiu Spin. Jdeme si dát další porci písniček na vaše přání. No a tohleto přáníčko mě zároveň potěšilo a zároveň trošku naštalo. Po hlasovce vysvětlím proč, jo?
1: Ahoj Krištofe, nezahrál bys mě tam prosím DJ Enemyho písničku Grand Hotel pro Smoke Bistro, děkuju.
0: Za málo, za prvý, co mě potěšilo, DJ Enemy, Vladimír 518 na featu a Grand Hotel, skvělá věc, super věc k poslechu takhle odpoledne. Každopádně, jestli mi voláš toho Smoke Bistra, který jsem si právě našel na internetu, tak musím říct, že ty burgery tam vypadají fakt dobře, takže děkuju ti, teď mám hlad. Jo, a za tohleto promíčko si už tu 5 kilo, jen tak mezi náma.

0: Dohrává nám Busta Rhymes, ty posloucháš Radio Spin, máme tu sobotu 25. července, ještě připomenu, že svátek má Jakub, takže všem Kubům všechno nejlepší. No a máme tu léto je v plném proudu a k němu samozřejmě patří i nějaká ta brigádička. Většina lidí, jak to známe, chodí třeba prodávat zmrzku, nebo co já vím, obsluhovat v restauraci, nebo zachraňovat koupaliště před topícíma se turistama. Ale já jsem tady našel brigády, který zní jako výhra v loterii. Tak třeba jo, správce ostrova. To je člověk, který se stará o ty luxusní pláže, hlídá majetek těm bohatým turistům v rezortu, do toho si prostě jen tak chilluje. Ani nemusí dělat toho plavčíka, prostě tam jenom tak jako chilluje a háže potom očko. Kdo by to nechtěl, ten výhled na moře každý den po ránu, jako trošku závidím. Nebo ochutnávač čokolády. To mi přijde jako skvělý, protože ten testuje nový receptury, hodnotí kvalitu kaka, tady píšou, a rozhoduje, jestli je čokoládová novinka dost dobrá na to, aby se dostala do obchodu. To si myslím, že je taky práce snů, pokud teda zrovna nemáte nějakou intoleranci na laktózu nebo tak něco. Jenom si tak říkám, že by to pro mě možná bylo těžší, protože já bych celý ten testovací vzorek asi sežral a chtěl bych víc. Každopádně úplný extrém, ale vlastně ta nejlepší brigáda, kterou můžete mít, je spánkový dobrovolník. A je to přesně to, jak to zní. Lidi prostě za peníze pomáhají vědcům zkoumat spánek, nebo testujou matračky, a nebo prostě různý metody lepšího odpočinku. Kámo, tohleto je přesně pro mě. Jakože celý život mám pocit, že můj největší talent je válet se v posteli a vůbec nic nedělat, takže halo, hit me up! Hit me up i s počasím. Po celé České republice průměrná teplota 26 stupňů Celsia, na většině území skoro jasno nebo dokonce i jasno. No a denní maxima se vyšplhají někam ke 30 stupňům, tak já doufám, že i v tomto počasí budeš dál poslouchat Radio Spin.
1: Sedím v Barceloně, bají unikony, písek moře, neptej se mě, co je.

0: Za 4 minuty máme 1 hodinu a ty posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Rock'n'roll, životní styl, přímý show.

0: Spin. Já jsem se tady chvilku zpátky pořádně zmátl, protože jsem posílal domovi na Instagram nějakou zprávu, no a v tu chvíli mi tady přistálo tohle, jo?
1: Ahoj, tady Dom, abych chtěl pustit Jedi Mind Tricks, Blood In, Blood Out, díky, čau.
0: Blood In, Blood Out, no dobrá, já jsem se trošku lekl, že by tady Dom jako přišel vyčinit něco do voiceovky, protože já jsem mu tady posílal, já vám to prozradím, já jsem mu tady posílal, že jsme tu chvilku zpátky hráli jeho track, co má, a přidal jsem k tomu velmi hrubý komentář, takže Dome, jestli mě slyšíš, tak se omlouvám, každopádně užívej si víkend. No a druhý Dome, respektive první Dome, Jedi Mind Tricks, Blood In, Blood Out, letí to jak tobě do uší, tak všem, co právě poslouchaj.
2: Ladíš Radio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

Krásně se nám to teď spojilo, protože dohrála Beyoncé, no a my se jdeme vrhnout v rámci hudebního víkendu na další ženský jméno, který tady rezonuje českou scénou. A to je Aneta Charitonová, alias Anet X, zpěvačka, reperka, řekl bych, že asi nejvýraznější tvář těch českých žen, který se věnují rapu, ačkoliv i Anet X tak trošku kombinuje ty žánry. Krom rapu je to třeba alternativní R&Bčko, asi i pop, hip-hop, prostě je toho hodně a je to fresh. Její debutový album Až budu velká, chci být Aneta Charitonová z roku 2020 bylo oceněný v rámci hudebních cen Apollo, no a přesně z tohoto alba si dáme skladbu Bylo, nebylo. Na tom mě vždycky takový krásný, když to poslouchám, že ta skladba je poslední na tom albu a působí na mě jako takový ohlédnutí za vlastní cestou a dospíváním. Obecně ten motiv vzpomínek, ten je tam propsaný hodně. Jako druhou skladbu si dáme Tak se mi to líbí, kterou Anet X vydala na společním albu Koukej se mnou s producentem Nobody Listenem. To jméno vám taky určitě něco říká, máme tady od něho remixy. Zároveň, pokud se nepletu, Anet X a Nobody Listen tvoří pár. No a na tracku se potom objevil i Nintendo, což mě neskutečně baví, protože Nintendovi sedí tyhle ty víc party, modernější, klubovější zvuky a soundy. Celá ta deska potom vznikla jako první společný projekt Anet X a Nobody Listena. Za mě je to pecka a doufám, že spolu ještě něco uvaří. Hudební víkend a ženský rap. Radio Spin.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, ty jsou relativně fresh. Jediná nehoda mi tu svítí v Brně na ulici Pražská a v Mostě na ulici Topolová. Dálnice, ty jsou na tom trošku hůř, respektive D1 je na tom trošku hůř. Tady můžeš s bouračkama počítat na 183. kilometru směr Brno, na 62. kilometru směr Praha a na 12. kilometru směr Brno. U všech těch bouraček potom platí, že si tam minimálně 10 minut postojíš, tak opatrně. No a co se Prahy týče, tady se vyrojilo trošku víc krešů na Kostelecký ulici v Letňanech, v ulici Komunardu v Holešovicách, nebo spíš Holešovicích asi, no to je jedno, všichni Moraváci mi teď rozuměli. Další bouračka v ulici Želetavská v Michli a poslední crash čekej na Spořilově v ulici Hlavní. Tak šťastnou cestu a kdyby s náhodou měl další info ze silnic, tak 210 32 30 30 a nebo mi to info můžeš poslat do naší mobilní apky.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Rádio
1: Spin.
3: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmysl.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Já tu dneska celý den vlastně přeju Kubům k jejich svátku, protože Kubu je celkem hodně, no a čekal jsem, když se nějaký ten Kuba ozve. A ozval se teď do apky a nemyslel jenom na sebe.
1: Ahoj, můžeš tam prosím dát všem Kubům k svátku Sarurika z cigarety? Díky, čau.
0: Za málo, Kubo, i tobě přeju všechno nejlepší k svátku Sarurika z cigarety. K týhletý sonze se mi váží jedna taková sorka, protože jsme s bratrancem hráli hry a tehdy právě vyšlo to album Sarurika a vždycky, jakmile hrála písnička cigarety, tak my jsme tu hru vždycky prohrávali, takže jsme ji za to trošku vinili. Každopádně od té doby je to věc, kterou si moc rád pustím, takže jsem rád, že jsi o ní řekl. Ještě jednou všechno nejlepší všem Kubům. Woo!

0: Tak to bylo přesně jak u nás v hospodě v Drslavicách, ty kráso, když se tam sejdou ti pánové s těma červenýma nosama, víš,
1: jo,
0: a hraje ta cymbálovečka, to je přesně
1: pupíky,
0: ono.
1: Pupíky, ještě překračujou to moje kolena, tyjo. Neuvěřitelné.
0: Spíneři, jak už jste pochopili, mám tu Máru. Čau, Máru.
1: Čau, Krištofe.
0: Co to děláš takového víkendu?
1: Já jsem si řekl, že se na tebe přijdu podívat.
0: Ne, ne.
1: Sluší ti to tady.
0: Děkuju,
1: dobrý,
0: děkuju,
1: normálně
0: děkuju.
1: V týdnu o víkendu. Hele, ty jo, ty jdeš maraton tady na Spinu docela, ne?
0: Říkám, jak jsme tady řešili kariérní postup, prostě nedá se svítit, jako. Myslím, že tak zhruba za měsíc mi nabídnou Evropu 2 a už to bude úplně pohodě.
1: Tak super, to ti gratuluju. To je dobrý.
0: Ne, samozřejmě, tady zůstanu věrný. Hele, Máro.
1: Ano.
0: Jedna kardinální otázka.
1: Yeah.
0: Já už tady asi hodinu a půl řeším, že mám hlad.
1: Aha,
0: jo, třeba jsem tady řešil Afterwork samo FR, zase jsem si tady rozklikl ten Instagram, že jo, těch pop-upů a kámo, tam jsou ty burgery a tohleto. A mě by zajímalo, co je tvoje go-to summer jídlo, prostě co si v létě vždycky dáš?
1: Co si v létě vždycky dám, asi úplně nevím, ale teďka jsem byl v Řecku, my už jsme se tady o tom bavili,
0: yes, yes.
1: A měl jsem tam salát, výborný, prošuto, dobrá šunka, dobrý sýr, studený, ale oni to polejvají normálně pomerančovou šťávou.
0: OK.
1: A je to super.
0: Ale to zní zajímavě, to nemusí být špatné.
1: Je to fakt dobrý, mě to překvapilo. Já jsem to viděl, byl to nějaký jejich šalát z toho jako prodejny a říkám, to je pomerančová šťáva. Takže máš tam ty slaný, to prošuto, víš, ten jako
0: no
1: sýr.
0: No právě, to je strašně zvláštní kombo.
1: A to pomerančová šťáva, je to strašně dobrý.
0: Na to maso, ty jo, jako asi proč ne? Zkusil bych to, ty jo. Tak dělá se i prošuto s melounem, že jo, v Chorvatsku.
1: Takže... Hele, můžeš sežrat cokoliv.
0: Přesně tak. Já taky sežeru cokoliv, neboj. Přijdu domů teďka a vybílím ledničku.
1: Takže
0: pádně ještě přijdu domů, tak tady máme jednu věc a to je...
1: Počasí!
0: Přesně, hele, Máro, ty jsi přišel zvenku, přišel jsi na skejtu, tak tam je, prosím
1: tě. Vedro. Definoval bych to jako vedro, je tam na opalování skoro až.
0: OK, jako mě tady mapa hlásí jako... 26 stupňů, takže...
1: Je to už takový na hraně trošku.
0: Je to na hraně, dobře. Jako vypadá to, že ty denní teploty vystoupají někam ke 30, takže si myslím, že dneska
1: fakt,
0: úplně...
1: Jo,
0: ještě to možná půjde trošku víc nahoru. A samozřejmě nesmí chybět fun fact ohledně počasí,
1: tak
0: protože to tady dělám vždycky nakonec, takže třeba co si tady vybereme, tak třeba tady Turecká riviera, 32 stupňů Celsia.
1: Ty krásno, ty se tam mají Turkové, ty jo.
0: Kamara, tady mám všechno vypsané, vidíš to?
1: A vždycky to,
0: ne, tak já ti to neutočím tady, ale dívej, tady takhle to vypadá,
1: ty krás,
0: tady máš úplně všechno, že jo.
1: A kde jsou nějaké ještě vysoké teploty?
0: Prosím tě, tak kdyby si chtěl ještě někam zajet, tak třeba Kypr 32 stupňů,
1: anebo
0: Ibiza 33, takže zdravíme všechny spinnery z Ibizy.
1: Kalit na Ibizu.
0: Prosím tě, jo, hned teď, já se s váma loučím, slyšíme se zítra ve stejný čas, teď už Mára!
2: Spin Radio. Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s tabou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Nezaželezilo-li se železo? Či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: jsem.
1: Já mám skvělý run jako Celest Buckingham.
2: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Bam.

0: Spin. Posloucháš sobotní komunikátor, s tebou je dneska výjimečně Mára, svátek má dneska Jakub, tak mu určitě nezapomeň popřát. No a teďka jsme tady měli předávačku s Krištofem a přišla úplně skvělá reakce, myslím si, že od Kuby, jo, od Kuby, tak si to jdeme ještě poslechnout.
1: Vy jste jak Kevin a Perry, pojedeme na Ibicu, za píp, píp, píp, píp.
0: A mě to úplně připomnělo tu úvodní scénu, prostě geniální.
2: Jsem náctiletý genius, kterého svět neobjevil. Jediný, kdo mě chápe, je můj nejlepší kámoš Perry.
0: Čau.
2: Vždy se...
0: Tak děkuju ti, Kubo, za to, že jsme zaspomínali na tuhle jako naprostou klasiku. No a zaspomínáme ještě na jednu klasiku. Zajímá mě sušenky, nebo mňamky, nebo dobrý věci, co jsi si mohl dát k jídlu, který už neexistují. Protože já si hnedka vzpomenu třeba na diskýta. Ty jsem fakt jako malej žral denodenně. A nebo ještě na tuhle krávu.
3: Paula, to je hvězda.
4: Co? Která se ti nezdá?
3: Dělá puding strakatý.
0: Tak klidně se poděl do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej naše číslo. Jaký sušenky, mňamky, na který vzpomínáš, který ti chybějí, jsem zvědavej, co z tebe vypadne. Můžeš si to k tomu taky objednat svůj oblíbený track na přání, protože budu hrát i samozřejmě podle tebe. Hudební víkend a taky sobotní komunikátor pokračuje.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, máme sobotu a tenhle ten víkend si dáváme ženský rap v hudební víkendu. No a jedna z největších ikon současné hudební scény na našem rybníčku je samozřejmě Sára Rykář. Jedna z 10 členů Milion Plus, ale jediná žena a ještě k tomu ze Slovenska. Má krásný vokály, na druhou stranu, co se mi na ní líbí, umí zandat i rychlou flow. Taková drsná kráška bych jí pojmenoval. My si od ní dáme věc Izem a to Talk to Me, podpořenou ještě Nobody Listen a jeho remix. Mimochodem, bude mít edikt Nobody Listen, myslím si, že 8.8. na Štvanici. Vstup je dokonce zdarma, ale musí se nějak registrovat předem, takže když tak na to mrkni. A jako druhý track, který tady pro tebe mám připravený, je de facto trošku ze života. Ups and downs, nahoru, dolů, o tom náš život tak asi všech je. Nádherná věc prostě, ale důležitá i v tom, že důležitý je, že jsme naživu. To je vlastně to nejpodstatnější. Můžeš být dole, ale pak se dostaneš zase nahoru. A Sára Rykář v hudební víkendu ženský rap budeme pokračovat, takže pořádně si to užij.
1: Hudební víkend a ženský rap. Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice a bude to jenom D1, protože tady je třeba nehoda na 12. kiláku na výjezdu z Prahy směrem na Brno kolem 7 minut. Zdrží se taky na 21. a to obousměrně kolem 10 minut. Další nehoda na D1 na 118. kilometru směrem Praha je tady neprůjezdný levý jízdní pruh a nějakých 15 minut nabereš před Brnem zhruba od 180. kilometru a to samozřejmě na příjezdu. Jinak jsou ostatní dálniční tahy v cajku, co se týká regionu, tak tady je nehoda v Teplicích na Rokycanský. Jinak regiony šlapou jako po másle, nenašel jsem nikde žádnou další nehodu nebo nějakou zdržovačku, tak klidně mi hoď info do apky, kdyby tomu tak nebylo. No a ještě doplním Prahu, tady jsou dvě nehody, jedna je na Kolbenový a další na Kostelecký, kde si ještě chviličku počkáš, tak je Pražský okruh 22. kilák směr D1, aktuálně kolem 7 minut. Ode mě z dopravy všechno, jak jsem říkal, kdyby si měl info ze silnic, určitě mi dávej vědět buď to na naše číslo, nebo můžeš posílat voicovky do apky. Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš sobotní komunikátor, s tebou Mára, svátek má dneska Jakub. No a komu zahraju svůj první track takhle při sobotě, tak bude Kenny, který mi jsem před chvilkou volal.
2: Určitě, dáme si to, když máte ten hudební víkend s holkama, tak dáme si Vesnu Moravo. Prosím teda poslat tobě do studia, poslat to všem, co pracujou, ale i všem, kdo se budou válet někde u vody a mají jaký den.
1: Tak to závidím všem spinnerům, který se válí teďka někde u vody a mají pohodu, tak si to samozřejmě užijte. Můžete si k tomu dát i nějaký svůj oblíbený track na přání, třeba přes naší mobilní apku, vidím, že tam pár hlasovek přistálo, tak se na to za chvilku podívám. No a na co se za chvilku taky podíváme, jsou dobrutky, sladkosti nebo věci, které nám chybí trošku z dětství a už se nevyrábí. Já jsem tady vzpomínal na Diskýta, taky na Paulu. No, kdo mi ještě napsal, tak myslím si, že byla Eliška. Ne, Pavlína. Pavlína mi napsala, že mě chybí tady vlnky. To chápu. Vlnky byly teda taky mega dobrý. Na co jsem si ještě vzpomněl, tak byl Tank, takovej ten šumivý prášek, co se dával do vody, asi to byla pěkná chemie, ale mě to strašně chutnalo. Tak jestli si vzpomeneš na nějakou sladkost, na něco nostalgického, co jsi vždycky jako malej žral a teďka už to žrát nemůžeš, tak budu moc rád, když se podělíš do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo mi cinkneš, sem ke mně do studia.

0: Posloucháš sobotní komunikátor, s tebou je Mára, svátek má dneska Jakub, no a my už se pomalu přesouváme do další hodiny, kde si dáme samozřejmě hudební víkend. Dneska jsme si vzali na paškál ženy, takže nás čeká další dvojitá dávka ženského repu, ale ještě dáme rychlou otočku, a to za nostalgickými sladkostmi nebo dobrotami, který si teďka už bohužel dát nemůžeš, protože neexistujou, napsal mi třeba Eliška, k těm sladkostem vlnky anebo Aero bublinková čokoláda. Tak to mi hodilo teda opravdu velkou nostalgii, to si pamatuju, to bylo výborný a je pravda, že dneska už to není to, co to bývávalo. No a kdo mi ještě sem volal, tak byl Pepe a popravdě, abych řekl, tady ty žvejky, tak ty jsem vůbec neznal.
1: Už odzněly žvejkačky Sevak, to byly úplně vypadalo to stejně jak Pedro, akorát byli zelený a dali se koupit v barvilakách jenom. Takový pepermentový, něco to bylo takové jako...
0: No je to zajímavý, protože Sevak jsem tady našel takový modrý s pejskem, no s takovým sněhulákem. A co k tomu dokonce tady i píšou, je, že to byly československý legendární zdravotní žvíkačky. Tak to mi přijde skvělý, taky by se dneska měli dělat nějaký zdravotní žvejky, který ti vybělí zuby, to by bylo skvělý. Tady ty žvejky neznám, ale na co jsem si vzpomněl, tak byly tyhle ty žvejkačky. How it feels to chew five gum, new five gum. Stimulate your senses. Já jsem měl pocit, že když běžela tady ta reklama, že se koukám na nějaký trailer, prostě nový Matrix, jako stimulate your senses. Ty už se tady taky nedají koupit, ale teďka jsem viděl jednoho borce, jak je žvejka. Takže někde se teoreticky sehnat dají. Kde? Hele, klidně mi dej vědět, budu za to moc rád. Když tě ještě napadne nějaká laskominka, nějaká sladkost, kterou si teďka dát nemůžeme, ale ty na ní nostalgicky vzpomínáš, klidně mi dej vědět do apky nebo na naše číslo. No, my se společně ještě podíváme na počasí a aktuálně je kolem 28 stupňů, dneska to bude hitovat i 30, to kolem 5. hodiny a zítra to bude pokračovat, zítra 32, potom se v týdnu docela ochladí, ale ve čtvrtek už má být 36, tak to je opravdu masakra. Tak užívej léto a nejlíp se Spin Rádiem. Spin Rádio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš sobotní komunikátor, s tebou Mára, svátek dneska slaví Jakub. Máme 6 minut po třetí, tak já doufám, že máš krásný odpočinkový víkend. No a my jsme se tady ještě v minulý hoďce bavili o takových nostalgických sušenkách, sladkostech, tak zaspomínali ještě holky pekařky.
2: Hele, my se vzpomínáme tady s Verčou na takovou, byla to sušenka, uprostřed čokoláda a zase sušenka, prostě čokoláda v sušence, jmenovalo to sandwich a já jako úplně dítě se vzpomínám na pytlíčkový vlastně lízátko s práškem a bylo to od Spice Girls a to bylo prostě skvělý. Tak čau.
3: Ahoj.
1: Tak Orion sušenka nebo Orion čokoláda sandwich, tak to popravdě seším úplně poprvý, našel jsem si tady fotku a vypadá to teda jako sandwich, opravdu. A ty praskací lízátka, tak ty byly výborný. Tak holky, ještě děkuju za příspěvek, to tím bych asi nostalgii uzavřel, ať je jenom nespomínáme. No a jdem se přesunout do současnosti a budu hrát pro Katku. Ahoj, Katko.
4: Ahojky, Marečku, já tě zdravím. Taky a samozřejmě všechny posluchače Rádia Spin.
1: Tak co budeme hrát a hlavně, komu budeme hrát?
4: Takže dneska to bude do Karviné a bude to pro Baču k jeho krásným 44. narozeninám. Bude to Rytmus Zlatokopky a vlastně Bačo by chtěla vzkázat, takže Bačo, milý Bačo, přeji ti za sebe i moje kuky hodně štěstí, zdraví, pohody a dobrý přátel a ty ti splní všechno, co si přeješ. Užij si to s klukama, pořádně to oslavte. Zdravím tímto taky mého syna Pájušku, Sašu Strejdu a Tomáše. Všem vám děkuji za to, že tady pro mého Páju jste, že ho podporujete, jste úžasní, zdržte se všichni, myslím na vás, pak Kačka.
1: Tak to byl nádherný vzkaz od Kačky, děkuji ti moc, myslím si, že Bača je úplně nadšený, že mu tam ještě posíláš takovouhle skvělou věc, takže Katko, já ti děkuju. No a Bača není jediný, který dneska slaví narozeniny, poslal mi voiceovku třeba ještě Vojtěch, který má dneska narozky, ale Vojta si bude muset ještě chvilku počkat. Tak Katko, měj se krásně a zdravíme Baču.
4: Jo, taky, děkuju.

0: Spin Talk.
1: Jako, to jsem já. To jsem já. A vlastně on na základě tohodle začal teprve dělat ten beat. Vytvářet BPM a vytvářet právě tu melodii. Což je jako taky věc, co se neděje, to jsem vlastně asi nikdy ani neudělal. Legendární vrznutí židlí, kde jako Vič vrzal židlí a někdo v chatu teda si myslím, že napsal, že to by se mohlo použít do tracku a my jsme to začali okamžitě procesovat.

0: Pokračuje hudební víkend s tebou Mára a pokračujeme taky s ženami na rapové scéně, které to mají kolikrát těžký, aby se prosadili, musí mít ostrý lokty, ale k tomu se to třeba podařilo, tak byla Dara Rollins. Slovenská pěvecká hvězda, která začala už v 9 letech a to po boku Karla Gota ve skladbě Zvonky štěstí. Já jsem to teda vůbec netušil a je teda extrémně roztomilá. Mám zo všetkého nejradši. Má teda vlastně, kdyby bylo 20, vůbec nevypadá jako 9letá. No ale studovala třeba v Itálii, prodala miliony nosičů, napsala svou vlastní knihu, no a usedla třeba jako porotkyně v různých talentových soutěžích. No a my si od ní dáme dva tracky, první bude Nebe, peklo, ráj, taková popová pečka, na featu taky Tommy Popovič, no a doplní to všechno ještě skladba od PSHček a to z alba Epilog a to se jmenuje Chyť mě, jestli na to máš. A tady z toho cítím takovej trošku indický vibe, tak mi dej klidně vědět, co si o to myslíš.
1: Hudební víkend a ženský rap. Radio Spin.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Špičák. Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice a to 21. kilákem na D1. Tady se zdržíš obousměrně kvůli práci na silnici zhruba kolem 10 minut. 10 minut taky na příjezdu do Brna, opět D1 a do třetice se ondřejmě D1. Crash 318. kilák směr Ostrava, je tady nehoda autobusu, tak projíždí opatrně. V regionech tak tady čerstvá nehoda v Brně, ulice Rakovecká. Odklízí se taky ještě crash v Teplicích a to na Rokycanský, tak na to když tak opatrně. Hlavní město, tak tady je to docela pohoda, velká nehoda je jediná a to na Kolbenový, ale vypadá to, že už je odklizená. Kde se zdržíš momentálně, tak jenom Pražský okruh, 22. kilák směr D1, aktuálně kolem 6 minut a druhý směr taky 6 minut, 15. kilák směr Ruzyň. Ode mě z dopravy je to všechno, kdyby si měl info ze silnic, určitě budu moc rád, když mi budeš dávat info do naší mobilní aplikace nebo můžeš taky volat naše číslo.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Posloucháš sobotní komunikátor, s tebou Mára, 15.40, svátek má dneska Jakub, tak Jakubovi nezapomeň popřát, já jednoho Kubu znám, dokonce už od základky, bavíme se do dneška, tak na něj určitě snad nezapomenu. Každopádně, kdo, nebo na koho nezapomenu, tak je Vojta. Vojtěch posílal voiceovku do naší mobilní apky a Vojtěch má dneska narozeniny.
1: Chtěl bych pozdravit všechny posluchače, pozdravit úplně všechny z rádia. Právě teď mám narozeniny a chtěl bych pustit KSN, abych to měl tady na oslavě.
0: No tak Vojto, tak užívej oslavu, škoda, že jsi ještě neřekl věk, ale tipuju tě na takovejch 16, 17, to jo, klidně se ozvi ještě do apky, jestli jsem se trefil. Takže máš tady KSN-ko, dal jsem ti ten remix, protože ten je takový trošku nadupanější než ten Origo. No a za chvilku pokecáme o tom, jak Kanye West přepsal historii, nejenom co se týká jeho rasistických nebo antisemitických výroků, ale taky co se týká jeho cash. Tak za chvilku tady na Radio Spin, s tebou Mára.

zdravotní komunikátor, no a Kanye West je člověk, který ho miloval celý svět. Změnil hudební rapovej průmysl, změnil podobu rapu a zároveň dokázal po sobě skoro všechny poštvat svýma výrokama. Ale vadit mu to očividně nemusí, protože vydělává takový prachy, o kterém se nám jako běžným smrtelníkům nemůže ani zdát. Za jeden večer, co se týká koncertování, je schopný se vydělat 18 milionů dolarů a do toho nepočítám ani streamy, který mu pořád chodí, což je mimochodem asi zhruba 382 milionů korun. No a kdyby Kanye West by byl hodně štědrej a řekl by si, že všechny ty prachy dá pro Česko, tak by stačilo jenom 9 koncertů a všechen výdělek by šel do státní kasy, náš dluh, státní dluh by byl pryč. Takže já mám řešení, musím jenom přemluvit Kanyeho, protože my teďka, každý z nás, co posloucháš, tak dlužíme zhruba 350 tisíc korun, no ale po 9 koncertech od Kanyeho Westa by bylo i na další populistický, teda na další výdaje státu, tak snad se na nás Kanye West smiluje. Než budeme pokračovat v další hočce, kde nás čeká samozřejmě hudební víkend, kde tentokrát dáváme čest všem ženským reperkám, tak se podíváme ještě na počasí. Aktuálně kolem 29 stupňů, za chvilku už to vystřelí i na tu třicítku. Zítra bude podobně, bude kolem 32, nějaký mráček, ale ve finále bude celý den krásně. Tak doufám, že to užíváš se Spin Radiem.

0: den. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš sobotní komunikátor, s tebou Mára, máme čtvrtou hodinu, nebo jsou čtyři hodiny, moje čtvrtá hodina to ještě bohužel není, ale ono to krásně uteče, protože ty naštěstí voláš, posíláš voiceovky, seš tady se mnou, takže ten víkend krásně společně zvládneme, pokud taky třeba pracuješ. Čeká nás samozřejmě hudební víkend, tento víkend se věnujeme ženskému rapu, abychom ho trošku vynesli na světlo, protože samozřejmě trošku zapadá pod tím pánským. Každopádně teďka budeme hrát pro jednu mladou, velmi mladou slečnu, a to pro Alex. No, jakože chvilku jsem tak jako poslouchal, co by to mohlo být, ale myslím si, že všichni jsme pochopili to, že to je jedna Shakira, takže dáme si Hips Don't Lie, naprostá klasika, tancovací věc, takže pokud máš krásnou sobotu, tak vyhul rádio, protože tady ta věc ti zvede náladu. Posloucháš Radio Spin s tou Mára.

0: už nemám tebou sny, kde samozřejmě nechobí čistý chov. Já tady ten track mám fakt rád. Je to takovej trošku jako rozchodový track, jo, o tom, že už vlastně už se mi o tobě nezdá, už tě nechci mít v tom životě, už se chci od toho jako dostat jako dál, ale zároveň je tam ještě něco, co jako tlačí zpátky. Je to takovej storytelling, má to 4 minutky, krásná věc. Takže dva tracky od Denny, další představitelka český lomeno slovenský rapový ženský scény. Tak si to užij.
1: Hudební víkend a ženský rap. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to D5, tady je nehoda na exitu 73 směrem na Plzeň, dej na to bacha, do toho nevlítneš. Kolony, tak ty jsou třeba na D1, 21, obou směrně kolem 10 minut, tak na to určitě bacha. No a poskakuje samozřejmě D1, D2 na Brno, před Brnem zhruba na 5 minut, není to nic hroznýho. Ještě přidám dvě nehody, jedna na 214 směrem Brno a 318 kilák směr Ostrava, tady naštěstí taky bez kolon. V regionech, tak tady si dej bacha jenom v Brně a to Čermovický, protože tady se bouralo. Jinak, co se týká regionů, nenašel jsem nic, co by tě mělo trápit, kde by se směl zdržet. V hlavním městě, tak tady se zdržíš na 5 minut na Pražském okruhu, 15. kilák směr Ruzyň. Dej bacha taky na nehody, jedna je třeba na Arbesovém náměstí nebo ještě taky v Kolbenoví. Ještě viděl jsem tady jednu nehodu a to v Lochkovském tunelu, je to Pražský okruh, ale teďka už mi zase ukazuje, že to je čistý, tak snad tomu tak je. Ode mě z dopravy všechno, kdyby se měl info ze silnic, budu moc rád, když mi dáš vědět do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo můžeš taky volat naše číslo a k tomu přidat i třeba track na přání.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš sobotní komunikátor, s tebou Mára, svátek má dneska Jakub, tak Jakubovi můžeš popřát, třeba i přes naší mobilní aplikaci Rádia Spin, nebo mi se můžeš klidně cinknout s trackem na přání. Než se na to ale pustíme, na ten track, tak ještě tě pozvu na to, co nás tady čeká za chvilku, protože vyšel novej trailer, a to na vánoční koledu. Já nevím, jestli si vybavuješ tuhletu vánoční pohádku, ale je to jedna z mých nejoblíbenějších. No a do té legendární role toho zlýho, zarputitilýho záporáka, kterýho se stane vlastně nakonec Kladěz, se vrací jeden ikonický a skvělej všemi známými herec. Tak za chvilku o tom pokecáme, no a jak jsem slíbil, teďka ty tracky na přání a zahraju pro Tomáše.
1: Třeba něco od Strapa. Daj peněz pro všechny posluchače.
0: No tak jo, tak daj peněz Strapo, posílám do éteru Rádia Spin a jestli chceš track na přání, stačí volat nebo posílat voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Tudíž Radio Spin, s tebou Mára, sobota, svátek má dneska Jakub a mám pro tebe asi jednu z nejdůležitějších zpráv dne, a to, že Johnny Depp se vrací na filmový plátno. Je to za mě naprosto skvělá věc, protože se vrátí v takový hororový vánoční koledě, protože já tady tu pátku úplně zbožňuju, vánoční koleda, fakt to mám spojený s Vánocema, kde bude hrát toho zarputilýho a zlýho dětka, kterému prostě nikdo je neřekne jinak než vydři groš. No a tím, že je to Johnny Depp, tak já doufám, že tam trochu přidá toho Jacka Sparrowa, a když za ním přijde ten duch Vánoc a začne se lámat chleba, tak vydři groš bude reagovat zhruba nějak takhle.
1: Přišel jsi vyjednávat, co? Ty mizernej slize. Hele, co mám? Flašku plnou hlíny, hádej, co v ní je.
0: To si dovedu představit, že takhle trolit ducha Vánoc by bylo výborný. Má to mít takovej jako hororovej podtext, většinou se to dává do pohádky, tak jsem na to zvědavej. A pokud jsi neviděl trailer, podívej se, protože Johnnyho Deppa bys tam vůbec nepoznal. No a než budeme pokračovat s hudebním víkendem v příští hoďce a dalšími tracky na přání, který můžeš objednávat do naší mobilní aplikace nebo volat naše číslo, tak se podíváme na počasí. Aktuálně kolem 30 stupňů, pocitově o něco míň, kolem 28. Večer se nám ochladí na nějakých 18, zítřejší teploty, tak ty budou taky tropický, bude kolem 32. S tebou Mára a pokračuje sobotní komunikátor.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio

Zdravím posluchače Rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Yeah. Ha.

0: podle tebe.
1: Posloucháš sobotní komunikátor, s tebou Mára, svátek dneska Jakub, no a já doufám, že máš pohodovej víkend, třeba i nějakou grilovačku, nějaký bazén nebo nějaký pořádný odpočinek, protože věřím, že po náročném týdnu si to určitě zasloužíš. No a kdo má grilovačku a komu teďka budeme závidět, tak je Patrik, který je teďka ve Zlonici.
2: Čau, čau, hele, zdravím tě. Zdravíme ze Zlonic s bráchou, s rodinou jeho, tady s naším kámošem Márou, s malým Máťou. Mohl bys nám, prosím tě, na grilovačku dnešní zahrát Eminem Venom. Bylo by to tady pro naše osazenstvo do Zlonic, pro tebe do studia, všechny spinery, co užívají. A mějte se rádi, smějte se, grilujte a chlastejte. Čus!
1: Tak děkuju za krásnou voiceovku, trochu závidím, do Zlonic to nemám ani tak daleko, takže bych klidně dojel na grilovačku. Zní to jako super party, tak užívejte sobotu, užívejte sluníčko a užívejte taky dobrý jídlo a dobrý pití. Letí vám tam Eminem a jeho Venom. I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal.

0: Spin. Ladíš hudební víkend tady na rádiu Spin, kdy sobotu i celou tuhletu neděli ti dáváme tracky od českých raperek nebo soulových R&Bčkových umělkyň. No a další na řadě je Mary April. Je to česko-americká písničkářka, kytaristka, houslistka z Prahy. Narodila se v dubnu, což právě vysvětluje tvojí přezdívku Marie česky April anglicky. Co mi to přijde sympatický. V roce 2024 založila kapelu Mary April The Fools. Její debutové album Tangerines vyšlo v roce 2025 a v letos roku 2026 za tohle album získala i objev roku. Kombinuje takový indíčko, pop, rock, soul, je to hodně oblíbený teďka, mě to dost taky baví. A kdyby se nevěnovala hudbě, možná by z ní byla kapitánka na vodě, protože byla dokonce přijata na námořní akademii. Dáme si od ní dva tracky. První je s Matem 213 a to se spálil, kde je vysemplovaný Macklemore a jeho White Walls. Přesně tahle melodie se taky objevila právě v tracku se spálil. No a druhá věc pro Romanový oblíbence budou z Gufrau a to track 9 ráno. Tak si užij dvojitou dávku teďka Marie April.
1: Hudební víkend a ženský rap.

poslední. I kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rození, tak teprve chodím spát.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to nepříjemnou nehodou na D1, 183. směr Brno, je to těsně před Brnem. A teďka je to tady zasekaný na 25 minut, je tam zavřený levej pruh, tak s tím když tak počítej. Kreše taky na D5, 53. směr Praha, tady to na kolony naštěstí nevypadá. No a co se týká regionů, tak jsem opravdu hledal čestně a nic jsem nenašel, všechny regiony, to vypadá, že šlapu jako po másle. Kdyby tomu tak nebylo, budu moc rád, když mi pošleš voiceovku do apky, nebo klidně mi zavoláš sem ke mně do studia. Mrkneme ještě do Prahy, ta je průjezdná, jenom si dej bacha na pár nehod, na Kutnohorský, Vlzonka směrem do centra, Arbesovo náměstí a pořád se taky odklízí nehoda na Kolbenový. Ode mě z dopravy je to všechno, jak jsem řekl, kdyby si měl info ze silnic, naše mobilní aplikace nebo volej naše číslo.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin. Rádio Spin.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Rádiu Spin.
1: Na čísle 210 32 30 30
0: hrajeme přesně podle tebe.
2: Ladíš sobotní komunikátor, s tebou Mára, no a pokračujeme s tracky na přání, který si dáme samozřejmě i v příští hočce, která bude poslední, takže jestli chceš ještě zahrát, klidně toho využij, pošli voiceovku, volej naše číslo. Za chvilku se taky podíváme na novej track od Vlaďky Šina, pustím ti tady ukážku, ale jak jsem říkal, tracky mají přednost, budu hrát pro Kennyho.
3: Basta Rhymes, M.O.P., A.T. Up, ale pro tebe do studia.
2: No tak děkuju, já si tady tu pečku naprosto užiju, pamatuju si na ten remix, co udělal Vláďa, Mjuzeři. Dál už to nemůžu říkat kvůli s prostým slovům. Tak užívejte, Radio Spin.

0: Radio Spin, s tebou má rád, byl Hector, který zakončuje pátou hodinu, no a za chvilku před náma už taky poslední společná svobodního komunikátoru. To už je klidně ještě zkus poslat voiceovku nebo volej naše číslo na track na přání, ale jak jsem slíbil, my se jdeme podívat na nový track Vlaďky Syna, finalista The Mac v Rap a jeho single Znovu, který vyšel včera a dost se na něm Vlaďky Syn otevírá.
1: Jestli má to cenu, jestli jdem spolu nebo nejdem spolu, asi neřeknu víc než promiň, plno špatných vzorů, má milion poruch.
0: Milion poruch, to je věta, kterou tam častokrát zmiňuje. Myslím si, že je to nějaký otevření sám sobě a taky jeho přítelkyni, buď to budoucí, současný nebo minulý, kdy vlastně on se sám sobě jako omlouvá, že má špatný vzory, že není skvěle vychovaný, ale že prostě to klidně můžem zkusit znovu, že tady pro tu holku bude, že tady jí bude podporovat a že prostě pro ní tady zůstane. Hodně mám rád, když se rapeři takhle otevřou na tracku a myslím si, že Vlaďky Syn je sice malej pořád, jako rapper, ale přijde mi, že to dělá dobře, mě ta hudba baví, takže Vlaďky Syn, znovu, budu moc rád, když si to poslechneš a když mu tam napíšeš nějaký třeba hezký komentář. No a my se společně ještě podíváme na počasí, aktuálně kolem 30 stupňů, tohle to je maximum dnešního dne, večer se nám to počasí a ty teploty stáhnou na 18, zítřejší teploty budou kolem 32, no a potom se bude ještě oteplovat třeba ve čtvrtek, to má být 36. S tebou Mára, no a pokračujeme v poslední společní hodině sobotního komunikátoru.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš, sobotní komunikátor, s tebou Mára, 6 minut po 6. Svátek má dneska Jakub, tak Jakubům nezapomeň popřát. No a my už jsme v poslední společný hočce komunikátoru, kdy budu hrát podle tebe, kdy si dáme taky hudební víkend, tentokrát nebo v tuhletu hodinu s Anet X. No a kdo si odnese první track na přání v téhle hočce, tak to bude Fíďa a Kuba.
2: Fíďa a Kuba, ano. Hele, my bychom chtěli nějakého Michailova, máš, poprosíme toho všechno, jak má být, všem to poslouchaj a mají dneska pohodičku při sobotě.
1: No tak jo, tak všem, který mají volný víkend, přeju, ať si ho užijou a teďka jede Michailov na Rádiu Spin.

Open, máme 6:45, to znamená, že si dáme další dávku hudebního víkendu a taky dva tracky od našich ženských raperek. No a kdo je tady další na řadě? Anet X se svým jménem Aneta Charitonová. Tvoří pár s Nobody Listen, což mi došlo ve Varech, kdy tam měla vystoupení a dali si tam polibek a já byl jakože, cože, oni spolu chodí, asi to věděli všichni už dávno, ale já jsem se probudil prostě až ve Varech. Začala jako youtuberka a blogerka, texty si začala psát už v 8 letech a to převážně anglicky. Často si taky režíruje svoje klipy, získala ocenění Apollo, což dává hudební kritika, vlastně ocenění za album Až budu velká. No a jak ona sama říká, tak rap jí dodává sebevědomí. My si dáme track s jejím současným přítelem, to Nobodym, SSS, kde se na featu objevil třeba i Viktor Sheen, no a ani druhej track nebude ochuzen o Nobodyho, protože to je track Točím to, čím točím, kde je třeba na featu Soul. No a pokud tě zajímá ženský rap, můžeš poslouchat i zítra, protože v hudebním víkendu se bude pokračovat. Teďka dva tracky od Anet X.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to nahoru na D1, 183. kilák, je to před Brnem, samozřejmě směrem na Brno. Už je to tady na 3/4 hodiny, jsou tam 3 borci v sobě, neprůjezdný levej pruh, takže počítej se zdržením, pokud jsi na D1, jinak ostatní dálniční tahy šlapou jako po másle. V regionech tady jsem teďka našel jednu nehodu, a to na silnici číslo 16 Umělníka směrem na Byšice. Jsou tam 2 borci v sobě, jedou tam IZSK, tak když tak na to bacha. Co se týká Prahy, tak tady je jenom pár nehod, jinak provoz je poměrně příjemný. Trošku se zdržíš na Novopatský směrem na Kbelškou, ale není to nic hroznýho. K těm nehodám, jedna je na Kutnohorský, další na Vlzonce směrem do centra, Arbesovo náměstí a u Kutnohorského lesa. Ode mě z dopravy je to všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám si.

0: Mommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last, this a don you with. My non-spit, jigging blues consciousness.
1: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
2: Sobotní komunikátor, s tebou Mára, svátek dneska slaví Jakub, 25. července, tak já doufám, že jsi vysílání užil, doufám, že máš ještě krásnou sobotu, že plánuješ ať už třeba nějakou vodu, grilovačku, odpočinek, i třeba zítra, protože zítra má být taky krásně, tak budu moc rád, když to strávíš opět s rádiem Spin, úplně pro mě, jako to udělal třeba i Andrej.
3: Hele, co tam máš od Smeka? Obecně jeden nějak dlouboj a bude to všechno spineře a samozřejmě pro tebe. Ještě 4 hodinky rozvážíš a pak volno.
2: No ještě 4 hodinky, možná tak 3,5, než jsme tady spolu volali, tak já doufám, Andrej, že ti to v práci utíká, že to budeš mít brzo za sebou a že ti třeba Smek trošku urychlí tvoje pracovní tempo. Tak posílám jednoho Jungle Boy tady na Radio Spin.

0: Rána z milosti od Kata a Resta zakončuje 6. hodinu a taky sobotní komunikátor. Díky moc, že jsi poslouchal, že jsi byl součástí, že jsi volal, posílal voiceovky, psal si zprávy. Ale dneska už to musíme ukončit, ale neboj, Rádio Spin pokračuje. Startuje ti tady hnedka po mně repríza Spin Talku s Maniakem a baví se třeba o jeho albu Stream Tape, který Maniak za 10 dní nahrál a celý live streamoval. Je to skvělý počin a taky zajímavý rozhovor o tom, jak to všechno vzniká, jak je to náročný vlastně, když tě furt někdo pozoruje a do toho dávat album, do toho tvořit písničky a do toho třeba i tvořit videoklipy s Kokim a jejich offlife. Tak to by byl dnešek, samozřejmě zítra se pokračuje v komunikátoru, bude opět hudební víkend a to ženy v repu, tak nezapomínej ladit. No a my se společně ještě podíváme na počasí. Dneska se nám to vytáhlo na třicítky, těch 30 stupňů, 29 tam ještě je, už je tam 28, už to spadlo a už se bude ochlazovat, ale ne nějak dramaticky, večer bude kolem 18. Zítřejší teploty tak ty ještě vystoupají na 32, v pondělí 25, ale ve čtvrtek už má být zase tropicky kolem 36 stupňů. S tebou byl Mára, těším se na tebe v pondělí v můj čas od 4 do 7, tady na Rádiu Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Prospér, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 4,5 minuty, 7 hodin, přesný čas na rádiu Spin a za jeden track startuje Spin Talk.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Captain Talk.
1: Jako ne, to jsem já. To jsem já. A vlastně on na základě tohodle začal teprve dělat ten beat. Vytvářet BPM a vytvářet právě tu melodii. Což je jako taky věc, co se neděje, to jsem vlastně asi nikdy ani neudělal. Legendární vrznutí židlí, kde jako Vič vrzal židlí a někdo v chatu teda si myslím, že napsal, že to by se mohlo použít do tracku a my jsme to začali okamžitě procesovat. A Máňa to tam zakomponoval. A pak ještě jako Viče napadlo, což mě jako pomohlo hodně na flow switch, že on prostě vzal žičku a začal do stativu s kamerou prostě cinkat. A úplně dal to do půlky jako sloky a najednou i díky tomu jsem změnil flow. Spin
2: Talk. Udělal něco jinak, natočil album v přímém přenosu, v živém streamu. Pravděpodobně tak vstupuje do dějin českého rapu. Hlavně o tvorbě alba bude dnešní Spin Talk. Děkuju, že posloucháte Radio Spin. Já se jmenuji Roman Jakub a mým dnešním hostem je Maniak. Tak Jiří, vítej.
1: Děkuju za pozvání.
2: Tak.
1: Já bych jenom začátek tohohle rozhovoru začal taky jinak, jak říkáš. Já chtěl pozdravit Wolfa, protože je na místě, kde jiný rozhovory neuslyší, ale nás už uslyší, takže kamaráde, myslíme na tebe.
2: OK, tak pojďme začít. Pojďme začít tím, co jsme si řekli asi už v živém vysílání, když jsme společně sledovali průběh celého toho streamu, ale kdyby náhodou někdo nebyl úplně vlastně u tohohle toho živého rozhovoru, tak kde to vzniklo vlastně ten nápad, že deska vznikne tak, jak vznikne?
1: Rok zpátky, to je CCAčko, jak se dodělala babuška Trap House, tak jsme se bavili s kámošem, ten byl taky vidět na těch streamech, Timofej, že pojďme lidem přiblížit způsob, jak to děláme, protože v tom studiu se občas dějou fakt, že legendary věci, ale mluvit o tom na rozhovoru, pokud to jako nikdo neviděl, nežil s náma, dobrý, fajn, je to vždycky zajímavý slyšet nějaký historky z pozadí, ale víš, nezažil jsi to s náma. No a teďka prostě jedou streamy. Všude všichni začínají streamovat. Rampage Jackson, legenda UFC a teďka streamer. iShow Speed, ten tady udělal úplný bordel v Praze. A no prostě hodně streamu. Tak jsem si řekl, pojďme to odstreamovat prostě. Jo, a i nějaký interpreti to dělali. Takže jsme začali dávat dohromady crew, přemýšleli to udělat a řekli jsme si, uděláme to prostě na začátku roku, kdy je to takový pod dekou všechno a kdy je to takový aj skrz počasí, že by člověk s náma mohl strávit nějaký čas. No a pak začala vznikat prostě logistika, celý ty věci, začali jsme zjišťovat jako, co je velký problém, co je malý problém. A jo, bylo to...
2: Co bylo nejtěžší na té přípravě vůbec toho, než jste se do toho pustili? Jak vlastně vypadala ta architektura toho přemýšlení?
1: Hele, architektura, nápad už jsem řekl a teďka. Potřeba si určit, kdo co bude dělat, protože jak jsi říkal, je to jinak, je to věc, co se tady nikdy nestala. Takže jsme si vůbec začali určovat, co tam potřeba být za lidi, jo? Takže napřed byl nějaký dramaturg hlavní, režie, co jakoby přes ní všechno prostě půjde. Toho jsem si určil jako prvního a pak jsme potřebovali produkčního, obecního, prostě co bude řešit celkové instalace, věcí, návoz, technika, ale nejenom technika, jako nábytek a jak prostě pověsíš letku a tak dále a tak dále. Všechno, co jste vlastně jako viděli, on ten pokoj byl vlastně prázdný úplně, když tam přišel, což jako na tvorbu nechceš být jako v prázdným, jako holým pokoji.
2: Kdo vám navrhoval to studio?
1: No dohromady jsme to dělali.
2: Dohromady.
1: Jo, já jsem tam vnesl svoje upgrades ve formě koberců, pak jsme si tam různě navěsili letku, nějaký regály jsme tam donesli, ať je to prostě živý, donesl jsem tam jako svoje věci. Nějaký talismany jsme tam měli. Byl tam, že dres Vítka Krejčího, hokejku od Fleka jsme tam měli, co zrovna hrál v Miláně, olympiádu. Měl jsem tam, a i pak jsem tam měl vystavený vinyl, jako otočený s babičkou, ať se pěkně dívá. Měl jsem tam i autoportrét dědy, ale ten nebyl v záběru a byl tam. No a prostě spousta těchhle z těch věcí, ať je to fakt takový domácí, ať se tam člověk cítí, že není někde jenom jako naskok, ale fakt jako, ať je to taky jako vžitý. No takže se začal řešit prostě ta architektura, jak říkáš. ten produkční a pak potom ještě jsme přibrali velice důležitou část, což je jako celá ta kamera, technici, což se tam střídali dva, Kuna a Matěj a ten hlavní dramaturg, která ten byl teda Vito Nikolič a pak nám tam ještě pomáhalo robot, co tady sedí, ten měl být sama od začátku, ale tam se stalo takový dobrodružství, k tomu se třeba ještě dostaneme.
2: On mi ho říkal ještě, než jsme šli do vysílání, bylo to evidentně teda velmi napínavý. Řekni mi, co si myslíš, že o té desce zpětně jednou řeknou ti, až ji uslyšej po letech a narazej tady na tenhle ten stream a tady na tyhle ty jakoby videa. Co si myslíš, že bude hlavní jakoby nějaký jakoby první point? Protože to je opravdu obrovský počin i to, co z toho vzniklo vlastně jakoby následně, veškerý ty videa, který jsi zveřejnil. Tak jak si myslíš, že to bude působit po 5 letech, po 10 letech?
1: Ale já rád slyším, že říkáš, že to je obrovský počin. Mě to vlastně teďka ulehává. Protože teďka už začínám mít konečně fresh z toho a zrovna včera jsem si uvědomil, že fakt asi je to legendary, no. A rozdělím to na dvě věci. Když člověk uslyší to album, tak si prostě řekne, že to je super album. Jo, za mě to je fakt povedený album a teď, když zjistí, jakým způsobem se to dělalo a začne se jako, dejme tomu, prohrabat těma streamama, protože ty už jsme všechny kompletně zveřejnili, však jako 100 hodin toho, jak se to dělalo od až do Z, tak můžete si to pustit místo Game of Thrones nebo Sexu ve městě a toho začne hitovat podle mě víc. Stalo se tam přesně to, co jsem říkal. Ty legendary momenty ve studiu máme prostě kompletně natočené na streamu. Tam nic nevzniklo mimo stream, kromě Jirky Procházky.
2: OK. Řekni mi, který ty momenty při té tvorbě v tom studiu byly teda tak jako legendární, tak jako velký? Na co bys rád upozornil? Kdybys byl teďka televizní hlasatelka, která uvádí prostě tvůj stream, tvůj, já nevím, desetidílný seriál, tak vlastně na co je potřeba se fokusovat?
1: To jsme zrovna probírali tady po cestě semka s Robem a jí budeme dělat nějaký highlight zhrnující video a první den bych třeba vypíchl to, že jsem přišel za producentem Helionem, který je dost dobrý na melodie. A začal jsem mu prostě tak jako porepovat, pospívávat track To jsem já, refren, jako to jsem já, to jsem já. A vlastně on na základě tohodle začal teprve dělat ten beat. Vytvářet BPM a vytvářet právě tu melodii. Což je jako taky věc, co se neděje, to jsem vlastně asi nikdy ani neudělal. Jo?
2: Byť jsi zvyklý tvořit organicky.
1: Tak. Byť jsem, ano, už je to tady to slovo, kámo. Organicky, takže právě organicky se tam stala nová věc. Hnedka první den, vlastně úplně nový postup, jak se to dělá.
2: Jaký to je pocit vlastně tohleto vidět? Jako, protože i pro tebe to byla nová věc a nová zkušenost, tak co cítíš v tu chvíli? Ty uděláš popivek a najednou ti na základě tvýho popivku vznikne beat, to je přece hustý.
1: No právě a my to máme celý jako natočený. Takže já jsem to ještě neviděl, tohle ten moment. Já se chci na všechny kompletně jako streamy podívat od začátku do konce. Nějak to budu postupně sjíždět. Ale jo, tohle je to je jako...
2: Takže to je highlight prvního dílu.
1: Highlight prvního dílu, potom druhý den hnedka s Kokim, první vlastně host na mikrofonu, co přijel, tak najednou opět mě napadlo, hele, jdem natočit klip třeba, že to tak jako odsejpalo, že se tam natočil klip na livestreamu, že opět jako lidi mohli vidět, jak se točí klip. A jak vzniká téma, tohle je třeba jeden z těch tracků, co je fakt jako tematicky zaměřený, má to hloubku za mě, a tam vznikla prostě jako i s lidma z chatu debata o mentálním zdraví. Taky super moment.
2: Což je důležitý. Jo, a je skvělý, že se to vlastně objeví ve streamu při tvorbě desky.
1: Jo, tam, no jasně.
2: Co to vykoplo, tuhle tu debatu?
1: Právě myslím si, že lidi, co byli na tom streamu v tom chatu, tak se jako nějak začalo bavit o mentálním zdraví. Já jsem to začal tahat na to, že máme ho hodně nakouslý poslední dobou kvůli sociálním sítím, kvůli tomu, že jsme jako všichni v tom digitálním bahně nekonečným. A z toho vznikl track Offlife. A pak se natočil klip. No a třetí den, samozřejmě, legendární vrznutí židlí. Kde jako Vič vrzal židlí a někdo v chatu teda si myslím, že napsal, že to by se mohlo použít do tracku a my jsme to začali okamžitě procesovat. A Máňa to tam zakomponoval.
2: Což je teda hustý. To je fakt jako je dobrý to vidět, je dobrý to teďka tady od tebe prostě slyšet. Chci se zeptat ještě na jinou věc.
1: A sorry, ještě jenom doplním.
2: V pohodě.
1: A pak ještě jako Viče napadlo, což mě jako pomohlo hodně na flow switch,
0: že on prostě vzal lžičku a začal do stativu s kamerou prostě cinkat. A úplně dal to do půlky jako sloky a najednou i díky tomu jsem změnil flow, takže zase úplně jako...
2: Věc, která vlastně vznikla při té tvorbě. Jo. Vzniklo by něco podobného, kdybyste tvořili ne na streamu?
0: Jo, to se děje právě, to se jako občas děje a to je právě to, jak to vzniklo, že jsme se bavili, jak to přiblížit lidem, jak to ukázat.
2: Já jsem se chtěl zeptat na jinou otázku. Zajímá mě, když jsem koukal první den na ten stream a ty jsi tam něco nahrával, tak jsem najednou měl pocit, a to jsem říkal i do toho vysílání našeho živýho, jak kdybych najednou koukal na malýho nervózního kluka, protože takovýhle tě vůbec vlastně jakoby neznám.
0: První den.
2: No.
0: Jo.
2: A tak jsem se chtěl vlastně zeptat, sedí. Jestli... A to si myslím, že je úplně v pohodě a pochopitelný. Jestli stejný pocit měli i ty jednotliví hosti, kteří tam vlastně jakoby přišli, protože tam, že vy jste tam byli všichni odstřílení vlci, ale vlastně poprvé v takovýhle jakoby živý situaci, na kterou najednou koukali všichni ty fans, tak jak to zamávalo s nima?
0: První den byl asi jako, co se týče nervozity u všech na maxu. To bylo i vidět jako na těch producentech, že je úplně běžný, že začneš ve studiu něco dělat a nejde ti to. Jo a ještě, ještě nejvíc si vzpomínám na toho Jubice, jak tam byl takový jako zatlej na začátku, že on dělal ještě, že to nebyl jeho počítač. A prostě vem producenta a dělá na cizím komplu. Tam trošku jsou jinak velký klávesy, trošku je všechno rozmístěný jinak, ono jakoby prostě těch... zkratek a tak dále v rámci jako toho programu, i když je to stejný, jako dají se jako natrekovat různýma způsobama. A teď se v tom vyznáváš, teďka ti tam píšou lidi z chatu a byli trošku jako, trošku byli ostrý, no, vyměním producenty, proč si tam vůbec stáhla, ale samozřejmě my jsme první den rozdělali 4 věci, tak rychle v tomhle jsme otočili.
2: Hele, neobjevil se někdo v té diskuzi třeba taky s nápadem, kluci, já bych tam chtěl být s váma, můžu přijít?
0: Zdravíme Čarazem, číslo jedna člověk a původně vlastně jsme to chtěli, ale jak jsem říkal, byl tam ten dramaturg a on říkal, kluci, fakt tady máme tunu věcí, co musíme splňovat v rámci streamu a jakoby nic proti tvým fanouškům a já jako to říkám, jestli to zrovna Čaraz poslouchá, my to prostě si nemůžeme dovolit riskovat, prostě sorry, já... Ne, že jsem se s ním hádal a říkal, ale prosím tě, je to fanoušek, jsi v klidu, to, on, kámo, my tady tvoříme fakt jako něco legendary a já jsem chtěl právě přijít takhle jednoho člověka, nebo aj víc, jako poslední den. No. A on řekl, hej, fakt, prostě pojď, prostě ne, vymyslíme něco jiného. Zase zrovna včera nás to napadlo a nebudem říkat všechno.
2: Jasně.
0: Ale zatrhli mi to. A vlastně zpětně se jako dívám na to, že...
2: Že to zatrhnutí byl dobrý nápad.
0: Jakože já jsem takovej organický. ale jako občas prostě potřeba poslechnout, jakože lidi, kterým ty jsi jim vlastně jako dal tu funkci toho, ať oni to všefujou. A kdyby se něco posralo, tak jako za kým jdeš? Za ním? A on ti řekne, no, a ty jsi mě nenechal jako... to řešit, jak jsem chtěl já, tak jde do prdele.
2: Je dobrý, že jsi to prostě nechal, že jsi to dovolil nechat na něj.
0: Hele, řekl jsem, že na mě je tvorba, na mě je veškerý jako rozhodování ohledně hudby, ale OK, nemůžu rozhodovat furt ve všem, tečka, rozumím.
2: Jaký jsi měl strachy na začátku, že se stanou a nakonec se nestaly?
0: Hele, upřímně, největší strach byl to, že jakoby prostě se nedoklepem do toho, aby jako se začalo pracovat. Fakt jakože... někdo odpadne, něco technicky nebude fungovat, něco nevyjde. A potom byl druhotnej, ale fakt jako v opoznání menší obava, že prostě mi to nepůjde. Ale já jsem do toho šel s tím, že fakt vím, jak pracuji ve studiu, fakt jako čím dál tím víc mě baví to dělat a žít na koleni v tom studiu, vlastně žít tu hudbu přesně, jak říkám. Boom, začne se řešit mentální zdraví, boom, začne se vrzat židlí, boom, napadne mě prostě jakoby melodie na refrén skrz hlas, která se pak přenese do beatu a tak. A já jsem ready na to takhle pracovat, takže to jsem měl fakt menší obavy o tu tvorbu. Byly ale obavy, že to nebude tak kvalitní. Jo, já jsem byl přesvědčený, že to prostě dá.
2: Ale nenaplnilo se to.
0: Ne, bylo to fakt jakoby hudebně, fakt to jsme nikdo nečekali, že se tak povede.
2: No a co se teda pokazilo? S čím jste nepočítali? Protože ten plán jste měli evidentně připravený dobře, hodně lidí vlastně si asi odškrtlo spousta věcí na nějakým jakoby checklistu.
0: Jo.
2: Přece jenom vás mohlo něco zaskočit. Tak bylo tam něco takového? Nebo ne, pokazilo, ale zaskočilo. Tak,
0: tak číslo jedna je spánek. To jakože myslet si, že budeš jakoby, tady máš nějaký světlo, jo, kvůli streamu, tady máš obrazovku jednu, na který jako probíhá jako ta produkce, kde jako čumím do toho, říkám tohle mi posuň ten kopak, tady udělej něco jiného. Pak máš ten chat, jako, že to čteš, bavíš se s těma lidma, takže obrazovka, světlo, jo, vzadu taky obrazovka. A to bylo velice jako naivní si myslet, že jako tohle to dojede o půlnoci, ten stream pojede 10 hodin a že já půjdu spát. Já jsem si myslel totiž fakt naivně, že...
2: O půlnoci půjdeš spát.
0: Že budu unavený. Takže to skončilo a jo, a teď jsme začali probírat, co se dělat. Já teď sedím a nejsem vůbec unavený. Jo, skrz jako všechno, co jako na tebe doslova svítí a všechno, co se stalo. No a pak prostě spíš 4 hodiny. A pak staneš ještě jako před budíkem, že jako my jsme začínali ve dvě.
2: Tak on je to euforický, ne? To je taky...
0: Taky,
2: prostě
0: ano.
2: To je obrovský zážitek, který podle mě to tělo musí nějakým způsobem zpracovat, takže je logický, že nebudeš jako chtít usnout a zároveň, že vstaneš brzo, protože vlastně ta euforie asi pokračuje i pro ten druhý den.
0: Jo, jo.
2: Kdy tě to dohnalo?
0: Třetí den a my jsme vlastně i zvládli spolu jako ty hovory, že jo, první dva, pak už jsem vyspával.
2: Pak už se s námi vykašlal, no, prostě v závorce vyčítavě.
0: No to se omlouvám, ale jako to jsem upřímně rád, že jsem se v úvozovkách vykašlal, protože jsem konečně jako se i vyspal. pak už to bylo lepší a ty se ptal ještě sorry, teď mě to vypadlo.
2: Vzhledem k tomu, že ta otázka byla z mý hlavy a neměl jsem ji zrovna v tu chvíli připravenou, tak už jsem ji taky zapomněl. Jo, podle mě to byly ty tvoje obavy, který se, nebo ty, co se pokazilo při té tvorbě. No, takže
0: to byl teda ten spánek, že třetí den to fakt bylo jako zlo. Pak tam byly další dny, kdy jsem se vyspal blbě, ale už to bylo takový jako, že třeba ne 4 hodiny, ale 5-6 a jako bylo znát, že to je lepší a třeba den předtím jsem jako naspal právě to, jak jsem nedal třeba ten další check-up rozhovor, že jsem naspal jako 8.
2: Na druhou stranu, na tvoji obhajobu, tak první call se de facto neměl uskutečnit, to mi přišla SMS-ka nevolej mi a pak ty sám jsi mi zavolal, jak to, že mi nevoláš, když jsme se domluvili, takže vlastně nějakým způsobem to dopadlo. Jak se vyvíjel přístup těch fanoušků při sledování té tvorby?
0: Hele, no jako já bych řekl, že to s náma milovali. Že fakt spousta lidí tam psalo, že kámo, to je jak nikotin, že, že si řekneš, tak ještě si dám s váma 20 minut, jsem tady hoďku. Pak si řeknu,
2: tak pak mi to uteče.
0: Už jako konec, už jako by ta hoďka stačí, tyvo, a počkej, oni dělají teďka, tyvo, tak já už to dojedu do konce. A fakt jako xkrát to psali, že se nemůžou přestat dívat, že se úplně zažrali s náma do té tvorby.
2: Jaký je pocit tohleto slyšet?
0: Skvělej. Taky potřeba říct, že v rámci obav, ale to není obava, že vyloženě fakt bych se cítil nervozitu, s tím jsem se smířil, že nejsem streamer. Lidi jsou zvyklí si ode mě pustit album, spíš jako track 2-3, co si jako během dne jako pustěj, jo, podívaj se na klip, jo, podívaj se jako na Instagram, zajdou na koncert.
2: A teď byli s tebou de facto.
0: No, že jsou přesně jako zvyklí tam se mnou strávit pár minut, tam pár sekund, tam pár minut, tam pak jdou na koncert, to je jako pár hodin, to je jakoby...
2: A teď najednou takovýhle jakoby dlouhej spojitý čas.
0: Jo, a to jsem si řekl, že prostě jako takže se na to nikdo nebude dívat, jako že třeba tam bude 70 lidí real time, že občas tam teda hitneme pár stovek.
2: A kolik bylo třeba nejvíc?
0: Nejvíc bylo nějakých jako cross-platformově přes 1500. Ke dvojce se to možná mířilo. Na YouTube čistě nějakých 1300 pade a my jsme dělali jako YouTube kick Twitch.
2: A ty jsi začínal vždycky video odpoledne, končil se o půlnoci, kdy tam těch lidí bylo nejvíc?
0: Jak kdy, fakt jako nějaký dny, nutný říct, co je jako důležitější možná než ten pík, že průměrně jako přes 500 lidí se na to dívalo.
2: To je super, to je prostě hezký.
0: To je fakt úplně něco, co jsme nečekali a asi jsem odpověděl, teď jsem se chtěl...
2: Odpověděl jsem. Musím říct, že dnešní rozhovor je trošku úplně jiný vibe než vždycky, že mám jakoby pocit, že tady nejsem skoro ani potřeba, protože ty jsi jakoby tak strašně jakoby plný toho zážitku, že de facto vlastně mám pocit, že jsi prostě přišel a říkáš všechno. A je to úplně v pohodě. Ale zároveň je to takový trochu jiný vibe toho rozhovoru, než na který jsem zvyklý. Víš, co mě zajímalo, jestli když se na to koukali ty fanoušci, určitě se na to taky koukali lidi, kteří tvoří hudbu, tak jestli vlastně ti třeba přišla nějaká zpráva, wow, tohle jsem vůbec nevěděl, že se takhle dá dělat, jako že ti lidi ti napsali, tak teď jsme se i něco naučili, ne to, že jsme tě sledovali, ale že vlastně vyrostli odborně.
0: Jo, to sledovalo spousta producentů, dokonce jeden z producentů se dostal na Deluxe, udělal remix na jeden z tracků, Takže spousta producentů se určitě jako naučilo a spousta producentů se i může naučit, protože jak říkám, je to prostě všechno zveřejněné. A jako k tomu psali občas nějakou kritiku, která byla občas jako super. Jo.

0: zjistil, že nevím, co se sebou dělat. Věděl jsem, že už jako hudebně ze sebe nic nedostanu v noci po XY hodinách, že už by to bylo na sílu. Už jsem na to ani neměl energii, ani inspiraci, takže to mě zaskočilo taky, no.
1: Hmm. Co byla pro tebe nejvíc diskomfortní situace?
0: Hele, já jsem do toho skočil, že jsem si fakt jako xkrát řekl, že kámo, ty jsi vymyslel něco, co je úplně nevídaný nejenom pro lidi, ale pro tebe, tak prostě jestli máš s něčím problém, je to tvůj problém, ty jsi to vymyslel. Jo, jak třeba ono to jde jako přirovnat, že to je nějaký formát reality show, jo, jak nějaký lidi prostě chodí do reality show a pak říkají, co tam bylo šílený a tak dále. Já tohle asi nemám, protože jsem si to vymyslel kompletně sám, je to kompletně jako moje záležitost. A normálně ti tam nic nevyhrabu teďka.
1: V pohodě, to je asi dobrý. V rámci toho alba vznikl i beat k tracku Tanc tanc v domově důchodců, kdy jsi s dámama zpíval, na okně seděla kočka. Tam si teda vypadal vlastně docela jako roztomilé. Měl jsi tam takovou image malýho kluka, skoro jsem měl jako pocit.
0: Jo.
1: Ten beat pak dělal Vič, nebo kdo dělal ten beat?
0: Ten beat jsme dělali s Danem a s Mikýřem.
1: Okay.
0: To je ještě kámo, úplně kombo.
1: Tak jenom mi řekni, kde vznikl tady tenhle ten nápad, že právě tato písnička, právě tenhle ten domov důchodců a jak dopadla možná i ta charita, která se k tomu celému vztahovala, protože vlastně to bylo hrozně pěkný a bylo to i velmi atypický tě tam vidět mezi těma dámama, na okně seděla kočka.
0: Já jsem to říkal už v nějakém rozhovoru, že já mám respekt ke starším takový přirozený, skrz jako tu moji babičku, a že já úplně jako přepínám, že pro mě jako starší lidi jsou nějaká generace, co je úplně mimo naší generaci, starší generace je nějaká generace, který jako už nemáš vysvětlat, teď to funguje tak a tak, má se jako prostě respektovat to, že oni nám položili nějaký základy. A já vůbec nemám problém právě se jim přizpůsobit, jo, že prostě teďka tam přijde nějaký rapper na zkoušku jejich a přijde, ne, čo, kočky, vole, jeden bomby, ne, fakt ne, úplně jako přesně, jsem se převlíkl, že jo.
1: Ty jsi byl i jinak oblečený, přesně tak?
0: Já jsem byl v jiných hadrech, jsem se převlíkl, jo, nějak jsem si nestříhal vlasy, tak jsem si úplně jako načesal ty dlouhý vlasy.
1: Jak chlapec v první třídě.
0: Jasně, jo, úplně, hele, regulérně. Jo. Já jsem si říkal, že z respektu, když jdu jako do jejich prostředí, tak se přizpůsobím, abych tam fakt jako nepřišel, jako jo. A takže jo, no, a na okně seděla kočka, to jsem těžce netrefil. A my jsme pak použili jejich, jakože oni tam zpívali 3 nebo 4 věci a byla to jako trojdoba, takže ještě jsme to museli do té 4 doby na to nastříhat. A vidíš, další jako legendary moment, jak se dá zpracovat, jako i s tím, že z nějakého prostředí natočíš něco, co ani není jako, co je v trojtaktu a přetvoříš prostě do repu a by the way, v druhý sloce je Mikýř. V druhý sloce je tak dál bych tanc, tak to jsme použili a zase jsme použili jeho hlas a to už vůbec nebylo v plánu.
1: Okay.
0: A ono to znělo napřed jako takový ten klasický jako jeho joke, že jako do hudby to nesedne, ale pak jsme to jako protáhli filtrama, natáhli a najednou říkám, počkej, ale to je hudebně jako fakt zajímavý, ten switch, takže taky super.
1: Pouštěli jste ten track pak těm dámám třeba, aby viděli, co z toho vlastně jako by třeba vzniklo?
0: Jo, nějak se k ním dostal, mě dávali jako zpětný feedback ze životu 90, všichni, že jsou strašně spokojení, že super.
1: S tím albem je spojená i charita, respektive nějaký dva projekty. Jeden byl ten domov důchodců, který si i vysvětloval. Druhý ten projekt měl vzejít z komentů na tom streamu.
0: Ano.
1: Tak jak to dopadlo, nebo jak dopadly oba ty projekty? Co to komu přineslo?
0: Vybral se 235 tisíc. Uh-huh. Omlouvám se, jestli jsem řekl špatnou jakoby částku. Takže 117,5 tisíc jde jednomu projektu i druhému. 50-50. A to si myslím, že je super, že jsme mohli takhle pomoct. Mm-hmm. Takže to je to hlavní, si řekněme na rovinu, co vzniklo.
1: A co byl teda ten druhý projekt?
0: Sanitka splněných snů.
1: OK, to je krásný projekt.
0: No.
1: To je krásný projekt. Takže, a s tím přišli fanoušci?
0: S tím přišli fanoušci. Mm-hmm. Takže to si pojďme říct na rovinu, jako jestli někdo potřebuje peníze, tak jsou to jako různý charitativní institut, nevím, jestli to je instituce, ale prostě
1: instituce asi jo.
0: Jo, nebo prostě neziskový organizace, to je neziskovka konkrétně, jako Život 90. Takže ty peníze, no, to je super, že jsme mohli takhle pomoct. Jo, je tam s tím dlouhý papírování, teďka se to teprve jako bude posílat, ale...
1: Jasně, ne, to už je jako vedlejší věc, no. Ale myslím si, že teda je skvělý jako seknout ty poklonu za to, že vlastně součástí takhle velkého projektu bylo přesně i tohle. Jaký byly reakce těch starých babiček na slušňáka?

0: sbírku a jaký byly reakce babiček, pokud si pak poslechli třeba nějakou tvoji reálnou hudbu, protože jedna věc je, že tam prostě přijdeš s respektem a imidží malýho kluka a druhá věc je, že pak tak nám puste, co ten týpek dělá. A když mu pustí prostě nějakou tvoji desku, tak...
1: Tak jakože já si myslím, že opět jako babičky nejsou nějaký odpojený od reality, jo, že jakoby si to prostě pustěj, jo, teďka tam jako padá hodně sprostých slov, jako prostě je to jako vulgární, tvrdý, ale já si myslím, že nebudu teda mluvit za ně, ale že jako úplně se z toho nehroutili, já jako nevím, jestli to nějak jako poslouchá někdo, jo, někdo ne, nemám úplně tenhle...
0: Jenom by mě to zajímalo, jako jak najednou na tebe reagovali.
1: Ale celkově mi řekli lidi, co pracují z životu 90, s těma babička jsem mluvil, to je na streamu vidět, pak už jsem s nima nemluvil, mě řekli, že jako super, že vlastně jako jak je znají, takže oni umí reagovat na situace a nějaký lidi daleko hůř a že tady úplně jako oni byli v pohodě ze vším, no.
0: Jo, mě ten, no. ten záběr na ten domov důchodců mě přišel teda fakt jako hezký, dojemný, laskavý a přišlo mi to fakt
1: to jenom, nebyl to domov důchodců, to byl právě jako
0: život 90.
1: Život 90, aha. Jako ten jejich barák a oni právě se starají jako o aktivní život prostě seniorů. A aby právě jako neseděli jenom a nekejvali se na křesle, takže... Takže to bylo...
0: S respektem ke stáří.
1: Ano, přesně tak.
0: Dobře,
1: tak,
0: takže... tak jo. Kdo všechno se v tom studiu vystřídal? A jak
1: všichni, všechno.
0: OK. A co třeba překvapilo Mikýře, co překvapilo Viče při té tvorbě, co překvapilo Kennyho, co překvapilo všechny ostatní?
1: Hele,
0: protože pro všechny z vás to byla nová zkušenost.
1: Jako vystřídal jsem tam fakt jako od přesně, od jako základu, bez kterého rap dělat nejde, který chci jako ještě třikrát podtrhnout, hudební producenty, kteří jsou kromě Viče na naší scéně opomíjený, až po prostě zaskočím do posledního dne, kde tam jako seděl Krasinský s Angelem, kulturisti úplně out of context, ale prostě nějak se známe a tady v tomhle z toho rozpětí už máš jako všechny. Jo? Jirka Král tam řekl zmrde, Míkyř tam uvařil játrový knedlíčky, Koky tam přišel ze Super Slokou, Čávo přiletěl z Anglie, teďka už to můžeme říct, že jsme byli kousek od letiště, tak Čávo přiletěl z Anglie a rovnou z letiště jel za náma, takže se tam fakt vystřídalo od kvalitní práce music producers přes super sloky, který každá vznikala jako jiným způsobem od dalších lidí na mikrofonu až po prostě felení tady přesně, jak jsem říkal, s rytma mimo hudbu.
0: Když se deska tvoří plánovitě, to znamená, že seš ve studiu, kdykoliv z toho studia prostě můžeš odejít, dát si prostě pauzu, jít si zaběhat, jít si zacvičit, jít se najít, najíst, pak se do toho studia vrátíš. Jak se řeší ty situace, když to třeba jakoby najednou prostě nejde, nebo najednou z tebe odejde ta energie, máš pocit, že třeba jakoby nemáš nápad a teď seš v tom živém streamu a víš, že musíš.
1: Hele, vidíš, to je dobrá otázka, to se dá ještě navázat na to, jak ty ses mě zeptal, co tam zaskočilo Viče a ostatní. Tam je vlastně jako super to, jak máš spousta věmů, tím, jak se tam právě střídají ty lidi. Já jsem rád, že jsem si zvolil i to, že tam nebudou chodit jenom lidi od hudby, že tam budou chodit lidi mimo hudbu a organicky.
0: Já to slovo mám opravdu spojený jenom s tebou.
1: Jasně, jasně. Organicky se tě prostě napadají. Bars, témata, tracků, nálady a tak dále. A právě třeba ten jeden den navážu na to zaskočení, kdy i já jsem byl zaseklej, Víč teda zaseklej nebyl, ten udělal jeden beat, na to jsem něco zkusil narepovat, druhý beat, který taky jsem zkusil narepovat, to možná jako ten druhý track, ten se ještě někde ukáže, jen tak jako hintuju, to s Víčem domyslete si. A právě já jsem Víčovi řekl, ať udělá poprvé v životě možná kolab. Jakože spolupráci s producentem, ať to nedělá jenom on. A to si myslím, že z jedné strany ho zaskočilo, ale strašně rychle se na to chytl. A to je právě to, na co chci navázat, že i když jakoby já jsem měl přesně nějaký momenty, jak vypadne nějaká inspirace možná a tak dále, tak tím, že tam byli různý producenti, různý všechny možný lidi, a i jako se podíváš dozadu na kámoše, tam říkám, mít, ať jsou tři děti doma, jak má Timofej, prostě najednou tam vidíš toho kámoše a repuješ prostě nějaký track, kde ti to takhle sedne, takže jo, vypadneš, ale pak když jako se uvolníš a jedeš organicky, tak to tam prostě padá samo a vznikají potom jasně. Přesně jako i nějaký kolaps jakoby v rámci všeho možného.
0: Master Alba taky probíhal živě?
1: Ne. Mix a master dělal Kenny. Uh-huh. Jo, to dělal prostě, on tam byl druhý den, zahrál tam na saxofon, ten track se...
0: To je skvělý teda, apropo. Jo. To je hrozně dobrý.
1: Jo, to přesně jako všechny ty věmy toho, že jako fakt my jsme si to rozplánovali, něco bylo naplánovaný, že tam přijde ten host, bude mít tohle a něco prostě vzniklo, jak ta vrzající židle, že to mi hodně pomohlo řešit právě, aby to kreativně nešlo do prdele. A Kenny to mixoval, masteroval, že se mu to posílal, on to posílal zpátky.
0: Takže když jste skončili s nahráváním té desky, tak byla hnedka deska venku, nebo bylo ještě potřeba nějaký čas pro to dokončit?
1: Ne, právě to byl 11. den, jediný, kdy se nedělala hudba, tak bylo to těch 10, jak jsem řekl, že se jako dělala hudba, poslední úpravy, stihl jsem teda nahrát ještě Deluxe, to je halus. A pak poslední den jsme tam už jenom ferili a právě jsme byli s těma lidma už do té půlnoci, kdy to hnedka droplo okamžitě.
0: To je fakt jako super tohleto poslouchat. Věřím tomu, že i pro tebe to muselo být vlastně úplně jiný typ zážitku, než když vydáš standardně desku. Dělal jsi při té tvorbě nějaký ústupky?
1: Ne.
0: Nic takového tam nebylo.
1: Ne.
0: Který ten single z té desky bude jednou zpětně to album definovat?
1: To se ptáš vždycky.
0: Protože jsem si mě to docela důležitá otázka.
1: A co jsem řekl u babušky, třeba by mě třeba zajímalo?
0: To se teďka nepamatuju. Že... Tak dobře jsem se na dnešní rozhovor nepřipravil.
1: Hele, nevím, řeknu ti tři, co mě napadají.
0: Okay.
1: To jsem já, Street Dance a Kiwi.
0: Tak v tom případě já bych asi se přiklonil k To jsem já.
1: No.
0: To jsem já si myslím, že je single, který z toho jakoby vlastně hodně vyčnívá.
1: A ještě právě pod čarou poznámka Jarní Vánek. Ale to uvidíme.
0: Ty jsi říkal, že to studio, teda, kde jste nahrávali, tak jste vytvořili. Co je s ním teď, s tím studiem?
1: Tak to je navezená technika, co byla navezená na barák, co jsme si pronajmuli, takže jako nějaká technika je moje. Tak to je u mě doma. Třeba letka, co se vyrobila, to máme teďka ve skladu na náš merch. Kupujte achano.cz.
0: Předpokládám, že nový merch máš i na sobě.
1: Jo.
0: Byla to dobře.
1: Nový merch mám na sobě a tady máme tuhle vychytávku, jsme udělali kapsičky, tady jsem připnul.
0: To je taky zajímavý, jak vždycky při každý návštěvě přijdeš s jiným typem merče.
1: S nějakou haluzí, že? Já si rád hraju, no.
0: Jakým způsobem tě napadla kapsička?
1: Hej, mně chybělo to, že když máš kapsy a chceš si z toho něco tahat, prostě nějaký, nevím, drobák, kartu, AirPody, blablabla, a teďka vem si, že teďka sedím, teďka tam rveš ten palec, prostě ten prst tam rveš do té kapsy, lámeš si to, ty vole, záděry si děláš, tak jsem si řekl, ve mně by se hodilo něco připnout si jako k pásu, a jenom, že si to jako takhle otevřu a nechceš jako taky nosit vždycky tu obrovskou ledvinku a tady přesně jako xkrát někde jdeš platit nebo něco táš a teďka si to jenom otevřeš a jako bonus mě napadlo, že tam dáme poutku a bude to aj na mikině, jo? Jak ono je to praktičtější na kalhotech, nebudem si nic
0: zahávat. Jasně, ale na druhou stranu vlastně jako proč ne? Dává to smysl. Myslím si, že bys mohl se živit i prostě výrobou reklamních předmětů.
1: Jo. No já říkám, já jsem tvůj oblíbený prodejce koberců a teďka kapsiček, jo. A taky ještě jenom poslední detail, že je to jakoby na zip, že jako do kapsy si samozřejmě všechno dáš, ale když nechceš, aby ti něco vypadlo, chceš to mít pod kontrolou, protože jako občas přesně tam ztratíš to, tam někdy tak...
0: Jasně, já víc, když sáhneš do té kapsy, tak kolikrát vytáhneš věci, které nechceš vytáhnout, což ti tady v tomto případě nehrozí.
1: Přesně, tak ti vypadnou kondomy u babiček.
0: Kam se vybaví vzpomínky.
1: Ano.
0: Jaký byly reakce od lidí ze světa rapu, který nejsou součástí tohoto projektu a třeba tě jenom sledovali? Jestli máš nějaký takovýhle feedback od ostatních kolegů?
1: Hele, minimální. Dame napsal, že super deska. S tím jsme si ale jako volali. Jo? Ale jako cením přesně, že se ozval. Ona ne, ta scéna vždycky, nebo aspoň v mém případě, jsou nějaký lidi, jako co dostávají prostě takový support, že něco vydají a hnedka se to jako supportuje ze všech stran. Ale jako zároveň není to povinnost, jakože, takže, hele, nikdo se moc neozval, někde jsem někoho viděl, co lajknu, už nevím kdo, ale jako nikdo nějak hlasitě, nic...
0: Nemáš prostě žádný feedback, že by ti někdo řekl, wow, je to skvělá práce, nic takového se...
1: Ne, a to u mě klasika.
0: Okay, jasně. Co jsi s tímhletím albem odškrtl za typ práce?
1: Streamer. A udělat album asi.
0: A jaký všechny zkušenosti ti to teďka vlastně jakoby do budoucna dalo? Co ses vlastně všechno naučil?
1: Volejte mi z televizních stanic, mi volejte, udělám vám reality show, že zdar máme team ready to go.
0: Kdyby teďka někdo koukal na ten náš rozhovor, na ten tvůj stream a tak dál a řekl si, to je dobrý, touhletou cestou půjdu, zkusím něco podobného udělat taky, tak co bys mu řekl, na co se má připravit?
1: Červený brýle, hodně štěstí a hodně vitaminů.
0: A to je všecko.
1: Jo, ještě no tak... dobře rapuju, ale tak to na něm. Nebo nemusí to být jako jenom rap. Ale...
0: Tak jo, tak máme to za sebou. Tak super. Moc děkuju a ještě jednou ti moc blahopřeju. Mám rád, když se prostě dějou velké věci a tohle bych jako skutečně za sebe řekl, že je jeden z největších jako projektů, který přepíše určitě jednou nějaký dějiny rapu.
1: Super, super, děkuju a doufám, že budu v Simsnovech.
0: Možná už jsi tam byl? Tak jo, se ti Jiří daří.
1: Děkuju, děkuju, Romane.
0: Maniak, hostem aktuálního vydání Spintolku. Děkuju, že posloucháte. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
1: Počkej, můžu? Jenom sekunda. Zapomněl jsem na to, co to můžeš ty. Křty. Musíš mě přesně nakopnout. Ještě
0: OK, takže pojďme se vrátit ke křtům, než se úplně definitivně rozloučí.
1: Na závěr, boys, girls, dámy, pánové, bych vás chtěl pozvat na křty. 11.4. Praha, Radost FX. 30.4. Brno, Melodka. Ten playlist, co tam připravujeme, bude fakt jedinečný a nevím, jestli to uslyšíte někde jinde. Celý album od začátku do konce.
0: 11.4. Praha Radost, 30.4. Brno.
1: Je to tak, Melodka.
0: Melodka, tak jo, tak teď už definitivní, hezký večer.
1: Díky.
2: Roman Jakub a jeho host. Spintalk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

Tohek nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na beef, i když jsou to blbečci.

klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: Československý speciál.
1: Československý speciál.
0: Rádio Spin 962 FM. Be in.
2: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Československý speci.
1: Československý speciál.
0: Rádio Spin 96 FM. Be in.
2: Yes. Tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go move. Let's go
3: cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám rup on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám rup on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám rup on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám rup on lock jako Central.

0: cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central.
1: Smoke.
2: Československý speciál s Hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény na rádiu Spin.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě

0: Věc a radši už drž hubu. Miluju to, když jsou lidi všude kolem mě a já repuju jak mašina, jsme na jedné vlně. Vy víte, která bije, když posílám slova do boje. Slova v repu něco znamenají.
1: Co to je?
0: Za mě je to zodpovědnost za to, že z té držky nevypustím srdku, za kterou se budu

0: Pýtaš. Československý speciál s hvězdičkou. Rapování bez pípání.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

má si dělat? Že se jí zhoršily známky, paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba dva.

narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého těžší.

0: letní večer a my jsme v rauši.
1: Je letní večer, bo vanky, vanky, západ slnka, oranžové mraky a všetci moji psi sú vonku šťastní, život asi nebude až taký strašný.
0: Je letní večer, bo vanky, vanky, západ slnka, oranžové mraky a všetci moji psi sú vonku šťastní, život asi nebude.

blízký, západ slnka, oranžové mraky a všetci moji psi jsou vonku šťastný, život asi nebude až taky strašný. Je letný večer, obuvám si pansky, západ slnka, oranžové mraky a všetci moji psi jsou vonku šťastný, život asi nebude až taky strašný.

číslo. Nejlepší věk je aby nebo dělat pesos. No jen hlad může každej a lovené jen tak někdo. Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

0: šaj na mě, vole.
1: Do piči, vole.
2: Za hlavu, nestírej se.
1: Tak ne,
2: za hlavu. Za hlavu, říkám. Brž.
3: Držím, vole, jak se uspojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, jak se z toho nebojeme.
1: Co jsi tam šplíchal, to bylo
0: šprný. Co to bylo? Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
1: Co jsi tam šplíchal, ty

Maria, to je nějaká ženská, ne? Mně to je Jackis. Ježiš Maria. Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nežijí na chodbě. Oh, shit.

0: československý underground.
1: Vaktis. Radio Spin. Cartier.

0: Pro mě jsi jako klíč, ale já pro tebe nikdo. Kdyby jsem byl chvíli sám, tak si pustím Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.

to lék, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,